0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Děčíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport.jičín.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: náplně hned.
3: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Tahitské léto a Aquapalace z Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzavek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Inspirace srdcem.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa vyrábí stále více šetrné elektřiny. V prvním čtvrtletí pocházelo z obnovitelných zdrojů už téměř 46% elektřiny vyrobené v Evropské unii. Podíl zelené energie tak meziročně opět vzrostl. Lídrem je Dánsko, které většinu elektřiny vyrábí právě z obnovitelných zdrojů. Na opačném konci žebříčku skončilo Česko, které je v Evropské unii poslední. Ebola v Kongu dál nabírá na síle, počet potvrzených případů už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Epidemie se během 7 týdnů rozšířila do 3 provincií na severovýchodě země. Úřady se navíc obávají, že nákaza pronikne i do dalších oblastí a za hranice státu. Pro variantu viru, která epidemii způsobila, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Američané jsou v 8. finále světového šampionátu. Domácí výběr porazil Bosnu a Hercegovinu 2-0 a postoupil mezi 16 nejlepších týmů. Spojené státy vyhrály zápas play-off mistrovství světa teprve podruhé ve své historii. Do další fáze turnaje tak postoupily všechny 3 pořadatelské země USA, Kanada i Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Řidiči, v Trutnově už nepotřebujete drobné ani běhat zpátky k autu. Nově zaplatíte parkovné jednoduše přes mobil a v případě potřeby si ho na dálku prodloužíte. Systém funguje na všech parkovištích s parkomaty v centru města a kontrola probíhá automaticky podle registrační značky. No na Černé hoře se dáme ještě počasí. Dneska to bude na výlety a dá se říct, že i na Koupačku 22 až 26 stupňů budou odpolední maxima. Čekáme většinou polojasno, maximálně oblačno u nás na východě Čech.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Hit Rádio. Snídaně šampionů.
6: Dobré ráno, krásné ráno. S vámi tady Lea a David, startujeme další den společně na Hit Rádiu, čtvrteční snídaně šampionů s datem 2. července. Tak jestli už máte kafe v ruce, gratulace veliká, jste oficiálně připraveni fungovat. A jestli ho ještě nemáte, tak držíme palce, protože dnešní ráno bude možná trošku na vlastní pohon. Čeká vás dobrá nálada, vaše oblíbená muzika, trošku smíchu a taky my dva, kteří se budeme snažit probudit nejen vás, ale občas i sami sebe. It's my life, Bon Jovi a start. Startujeme právě teď. Hezké ráno.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: zkouším žít. 6 hodin 10 minutek, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaní šampionů. Hezké dobré ráno vám přeje Lea a David. No a my se hned takhle z rána společně mrkneme na fotbal a schválně, co si o tom myslíte. Protože Argentina zakázala vstup na mistrovství světa ve fotbale 13 tisícům mužů, kteří neplatí alimenty.
1: Tak prostě zákon, když pokuty nestačí, musí šáhnout na to, co muži opravdu mají rádi, na čem jim záleží.
0: Je to tak, prý pokud se neumí postarat o své závazky a nemají prostě na šampionátu absolutně co dělat, já si myslím, že je to správně, protože jak jim nejvíce ublížit? Tím, co mají rádi a tím, co milují.
1: Přesně tak,
0: co
1: prostě šáneš jim na fotbal.
0: Přesně tak, fotbal je výsada, ne lidské právo, takže pokud mají na pivo letenku, ale jejich dítě nemá kroužky, no, tak prostě zakázat fotbal, takhle to tam funguje. Takže dámy, kolikrát jste třeba slyšeli výmluvu, teď nemám, pošlu ti to příští měsíc, a pak jste ho viděli na fotkách z drahé chaty, nebo s novým autem, nebo někde na dovči. Dejte klidně vědět a my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Bob Sinclair, ale ještě teď Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hezké dobré ráno.

0: Strašné dobré ráno, takhle chutná léto ze čtvrteční snídaně šampionu, typický letní song, opalovačky, koupačky, slíkačky, Bob Sinclair. Ale my se pojďme podívat, čím je dnešní den výjimečný. Dnes totiž slaví svátek, pozor na video, všichni emzáci, ufouni, E.T., no, Michal David, Marťani a ta neskutečně otravná zelená potvora z toho internetového obchodu, protože dnes je světový den UFO.
1: Aha, no. Tak já k tomu nemám co říct, protože jsem ještě žádný neviděl.
0: Já teda taky ne, kromě toho E.T. volá domů. Každopádně, jestli nějakého znáte, tak mu koukejte dneska potřást chapadlem, tykadlem, žlázou, nebo prostě nějakým výčnělkem, kterým se dá potřást. A nás by zajímalo, jestli naši posluchači věří, jestli jsme ve vesmíru sami, anebo ne.
1: Skválně nám dejte vědět.
0: 777-937-777, co si myslíš ty?
1: No já si myslím, že jsme sami.
0: Jo? Já tak
1: nebo aspoň to doufám, teda popravdě.
0: Hele, to se dozvíme, uvidíme, jak jsou na tom naši posluchači. Teď se mrkneme na cesty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsegg1866.eu.
11: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
12: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
15: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
16: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
17: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
16: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, na východě bouráte, na trase Hradec Králové Jičín. Na příjezdu do Ostroměři došlo k nehodě dvou mikrobusů, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Černá Hora.

0: čtvrteční snídaně šampionu, hezké dobré ráno a taky ten správný čas dát si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíčková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. V Biláně ukradli z luxusní restaurace vína za téměř 7 milionů korun. Dvojice zlodějů, převlečená za stavební dělníky, vtrhla do podniku a během necelých 3 minut odnesla 19 lahví vzácného burgundského vína. Policie teď pátrá po pachateli i cenném lupu. Jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech odstartuje velkolepá dronová show. Festival láká i na širší červený koberec před hotelem Thermal. Ceny vstupenek zůstávají stejné jako loni. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun.
0: A taky tam přijede jedna z hlavních hvězd.
2: No tak to mě zajímá.
0: Moje maličkost.
2: Nekecej.
0: Já tam jedu poprvý zpívat, což je vlastně skvělý, krásná příležitost, ale taky se projdu pomole na jedné z největších přehlídek, která bude v neděli od 17 hodin a já, která nenosí podpatky a která má ženské tvary, jdu módní přehlídku.
2: No tak jestli doteď nebyl důvod tam vyrazit, tak teď už určitě je.
0: Tohle bude nezapomenutelné.

0: cloudu. Většina z nás v režimu offline, užívání si prázdnin, dovolených. Tak co byste, kamarádi, řekli tomu, že byste s námi lovili moderní bobříky? Davide, pamatuješ třeba, jak se na táborech lovili bobříky hladu, mlčení a tak dále?
1: No jasná věc, tak jsem právě zvědavej, co moderního máme pro naše posluchače teď my.
0: No totiž dneska frčí úplně jiné zkoušky sebeovládání. Zkusit si třeba offline bobříka.
1: Mm-hmm.
0: Nebo bobříka pomalého hladu, to znamená týden bez fast foodu, žádný hranolky, žádný hambáče, křidílka a podobně. A nebo třeba co bobřík bez mobilu.
1: To jsou teda náročnější bobříky, než si je teda pamatuju z dětství.
0: Tam to bylo jednoduchý, že? Já bych třeba se to strašně ráda naučila a chtěla bych mít bobříka bez sociálních sítí.
1: Tak schválně, můžeš si dát výzvu pro příští týden.
0: Dám si takovou challenge, to si pak povíme. A jakýho bobříka byste si dali vy, popřemýšlejte, klidně nám o tom dejte vědět. My se mrkneme na cesty a dáme si další skvělou muziku. Hezké dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
5: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
4: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koužnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.

0: pozadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
5: 21 Pilots. Lord.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východních Čech hlásíte uzavírku. V Pardubicích na mostě kapitána Jaruše probíhá rekonstrukce mostu, komunikace je neprůjezdná.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

Pěteční snídaně šampionu s vámi Lea s Davidem. Co byste řekli, kamarádi, takové příjemné, osvobozující terapii venkem? Protože přesně tohle tady pro vás teď máme. Naše Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali vám všem takzvanou terapii venkem, vy už to určitě znáte. Tak my po vás chceme, abyste nám psali takové ty vzpomínky na dobu, kdy jste chodili rádi ven, kdy jste něco prožili, zažili. A tenhle týden chceme po vás historky na téma nejlepší výlet, bacha, v nejhorším počasí, jo? Což jsou takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. A ty nám píšete na web hitradio.cz stejně tak, jako to udělala Lenka. A dnešní příběh zní: zdolání nejvyššího vrcholu západních Tater Bystré. Výlet prověřil naši připravenost i vztah. Vystřídalo se tam čtveroročních období, léto na vrcholu vystřídala sněhová vánice, vánici větrná bouře s vysokými srážkami, které rozvodnily neškodný potůček. Ten jsme překonali polonazí za pomoci hozených trekových holí jednoho Slováka, ať nás nestrhne prout a jednoho Poláka. To se nám kouká i rýmuje. Vrátit se na vrchol nepřipadalo v úvahu, naštěstí běžně potok rozvodněný nebývá, kameny neklouzaly, pocitově mi ledová voda rvala nechty, kůži zaživa. Po překonání euforie, objímání, moře lásky a vděčnosti, až z toho i pršet přestalo a za zhruba 15 minut našeho odpočinku

0: a nehynoucí lásky mi manžel sdělil, že dolů to mají ještě 8 kilometrů a bude mu muset příštích 14 dní, nebo budu mu muset příštích 14 dní utírat sople a vařit čaj, že bych o to nestála. Tak přesně takovýhle příběh nám poslala posluchačka Lenka, tak lidi budeme držet palce, protože my vylosujeme zítra někoho z vás a ten dotyčný dostane voucher v hodnotě 7000 korun na 4Camping na nákup produktů značky Saleva. Tak to se vyplatí, ne? Tak nám pište vaše příběhy, kdo to ještě neudělal, máte jedinečnou možnost www.hitradio.cz a těšíme se na ty vaše historky.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: společná hodinka za námi, další před námi, mrkneme na zprávy a pokračujeme. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek rozpočtu se dál prohlubuje. Na konci června dosáhl deficit státního rozpočtu 183 miliard korun. To je čtvrtý nejhorší červnový výsledek od vzniku České republiky. Loni byl schodek ve stejnou dobu o zhruba 30 miliard nižší. Státu sice rostly příjmy, výdaje ale stoupaly ještě rychleji. Bouřky napáchaly škody po celém Česku, silný vítr lámal stromy, zatopil některé ulice a komplikoval železniční dopravu. Bez elektřiny se dočasně ocitly desítky tisíc domácností. Odpoledne byly nejnebezpečnější bouřky v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnici navíc zůstává 5 dětí a 1 dospělý, které na Táboře zasáhl blesk. Dovolená autem letos vyjde dráž, miliony Čechů po začátku prázdnin vyrážejí k moři, nejčastěji do Chorvatska a Itálie. Řidiči ale musí počítat s vyššími cenami pohonných hmot. Za zdražením stojí konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ovlivnil ceny ropy na světových trzích. Cesta na jih Evropy tak letos může rodinné rozpočty zatížit víc než v minulých letech. Například v Chorvatsku je nafta o 6 korun dražší. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Strážníci v Trutnově testují novou mobilní kamerovou věž pro dohled nad veřejným pořádkem. O víkendu pomáhala při oslavách bitvy z roku 1866 a teďka se přesouvá k autobusovému nádraží. Do budoucna by mohla dohlížet třeba i na dění během festivalu. Na Černé hoře dohlížíme na počasí. Dneska budeme mít ve východních Čechách hodně příjemně. Bude polojasno, maximálně oblačno, ojediněle přehánky a k tomu pohodové teploty. Na teploměru odpoledne budeme mít 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

0: Play Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tohle se hodně povedlo, to máme rádi. Vy to rádi posloucháte, s vámi Hit Radio, snídaně šampionů. Hezké, dobré ráno. A společně teď vyrazíme do St. Louis. Prosím vás, v St. Louis se totiž zbouřili vězni, protože nebyli spokojeni s kvalitou přístupu k Wi-Fi a nedostatečným časem mimo cely.
1: Já jsem byl v šoku, že vůbec mají vězni přístup na internet.
0: Teda. Že jo, já si taky říkám, pane bože, jako jak se ta doba mění, protože dřív se ve vězení bojovalo o cigarety nebo o to, kdo má třeba delší vycházku na dvoře.
1: A dneska si vězni budou vybírat vězení podle toho, jak tam je rychle internet. No, to jsme to dotáhli.
0: Dneska je to právě o tom stabilním signálu, která je drží v klidu při smyslech, že jo? Je to bizární, ale vlastně možná na druhou stranu bychom to mohli trošku pochopit, protože zkusme si my doma vypnout Wi-Fi na 23 hodin a uvidíme, jak rychle se náš partner, partnerka, my sami začneme bouřit, že jo?
1: Lepší být za mřížema s internetem asi.
0: Pojďme radši k muzice. Tady nám to všechno perfektně šlape. Rick and Bowman anebo Dua Lipa Houdini právě teď. Hezké čtvrteční ráno.

0: Máte čtvrteční snídaní šampionů, s vámi Lea. A představte si, že světem se šíří nový trend a jmenuje se bromance, což vlastně znamená, že i striktně heterosexuální muži tráví čas raději se svým chlapským parťákem než s partnerkou. U nás holek je to asi normální, takový běžný, že jo, my jsme takový prostě holčičí, ale jak tak koukám, tak bromance asi letí a frčí, je to nový trend. Přátelský vztah s mužem je údajně naplňuje a žádné ženy, nebo nedej bože, dlouhodobé vztahy s ženami nechtějí a nepotřebují. Zajímavý. Podle mě to budou hlavně takoví ti, kteří pořád ještě bydlí u maminky, co?
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Leto v Říčkách jede naplno. Každý den se můžete své lanovkou vyrazit na kola anebo otestovat místní bikepark. Nechybí horské tříkolky, lanový park ani traily. No a když vám dojde energie, tak to zachrání dobré jídlo a chill na terase místního ski restaurantu. No, Říčky to v letě jistí.
1: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
7: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z východních Čech hlásíte překážku v provozu. Na Chrudimsku, v Hlinsku, v Klicperově ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.

0: Luis Capaldi, Survive, čtvrteční snídaně šampionů, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Ještě předtím, než si dáme rychlou pětku, kam můžete psát, chci soutěžit, je tady ranní update s Davidem.
1: Ranní update. Naomi Osaka na Wimbledonu zaujala ještě dřív, než odehrála první míček. Japonská tenistka dorazila na kurt v bílém kimonu, kterým zároveň splnila přísný wimbledonský dress code a vzdala hold své kultuře. Její nástup okamžitě vzbudil velkou pozornost fanoušků i médií. Stát letos vybral na daních zhruba 790 miliard korun, meziročně o 5% více. Největším zdrojem příjmu zůstává DPH, které zaznamenalo i největší nárůst v absolutní částce. Přesně před 47 lety představila společnost Sony první Walkman a změnila způsob, jakým lidé poslouchají hudbu. Přenosný přehrávač měl dva sluchátkové výstupy, takže mohli poslouchat dva lidé najednou. Sony přitom původně očekávalo prodej jen 5000 kusů měsíčně, skutečný zájem byl ale 10x vyšší.
0: To je tak nádherná vzpomínka na Walkmany. A když se zeptám svého 15letého syna Niky, víš, co je to Walkman, tak mi tenkrát odpověděl: mami, to je nějaký chodící muž.
2: Jo, ten to takhle překládal. No, zajímavostí je, že když my jsme byli malí a poslouchali jsme právě z Walkmanu nebo z Discmanu,
0: ano,
2: tak to byla úplná euforie. Člověk furt poslouchal ty stejné písnička nebo hrálo se to. A dneska si můžeš vlastně pustit jakoukoliv hudbu světa chceš a už to prostě není takový.
0: Je to tak, mělo to svoje kouzlo, takže já dneska poprosím asi strejdu Google, aby mi našel nějaký bazár, kde si koupím Walkmana.
2: 47 let.
0: Rychlá pětka, chci soutěžit, pište právě teď. Dva vstupeny na Colors čekají na někoho z vás.

0: Dan Barta on my head, hezké dobré ráno, 3 minutky po půl osmé. Je to rychlá pětka a my jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Na telefonu máme posluchačku Moniku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Moni, odkud voláme?
2: Momentálně z Ostravy.
0: Prosím tě, stlum si nás tam trošku, ať tě dobře slyšíme. Máme tě s takovou ozvěnou.
2: Jo, už.
0: Teď to bude důležitý při těch odpovědích, protože my tady pro někoho z vás, možná to budeš právě ty, máme 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak jsi připravená, jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Řekni aspoň jedno zvíře, které žije v Austrálii.
2: Žirafa? Koala?
0: Tak, žirafa, koala, Davide, rozhodni. Co uznáme?
3: Já bych to asi uznal klidně.
0: Jo, dobře, tak jo. Pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Při kolika stupních vaří voda?
2: 100 stupňů?
0: Ano, výborně, pokračujeme.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Egyptem?
2: Ne.
0: Ano, výborně.
2: Super.
0: Skvělý, pokračujem.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva je na semaforu pro stůj?
2: Červená.
0: Výborně. A poslední otázka. Moniko, které zvíře nemá chobot?
2: Třeba pes.
0: Je to
2: jo,
0: tvoje. Ty tam máš nějaký fanklub, viď?
2: Ano, pracovní.
0: No tak chceme slyšet tu radost, 2 čtyřdenní vstupenky.
2: Chceme slyšet radost.
0: S kým vyrazíš?
2: Syna
0: vezmeš. Na Colors of Ostrava od Allegro, což je nejznámější nákupní platforma v Polsku. No tak máme radost, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ty vstupenky poslat.
2: A moc děkuju.
0: No není zač, ty jsi byla skvělá, my děkujeme tobě.
2: Děkujem.
0: Měj si krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Přátelé, nebojte, zítra budeme pro někoho z vás mít další 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak buďte s námi.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, s vámi Lea a David. Hezké dobré ráno. Máme tady příběh, který napsal sám život. Možná citlivější povahy si teď zacpou uši, ty nejcitlivější pak už možná na furt. Protože co se nestalo, jo? V Arkansasu vytáhli klukovi z ucha 10-centimetrovou stonožku.
1: Ano.
0: To nechcete. Prostě mu tam lezl, když spal. A já myslím, že si dneska půjdu koupit asi nějaké klapky na uši, na nos a vůbec na všechny důležité otvory, protože mě opravdu čeká za 14 dní spaní pod širákem na 2 dny. Tak se docela bojím, co mi tam...
1: Jsem zvědavý, co vytáhnou z tebe teda.
0: Radši nebudem komentovat.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BV. Příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně

0: www.kinofilmy.cz.
1: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
2: Daj fuku!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kwitner Šimek.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty z východních Čech. Máme upozornění na překážku v Chrudimi v Čáslavské ulici poblíž kruhového objezdu. Probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7 hodin 51 minut a na světě další malý velký genius. Belgický chlapec totiž dokončil už v 8 letech. Slyšíte správně, v 8 letech střední školu, někomu z nás to trvá třeba do 25, co si budem do 30. A po prázdninách nastoupí na univerzitu. Chápeš to, Davide? V 8 letech dokončit střední?
1: No, nedokážu si to dost dobře představit, když si vzpomenu na sebe v 8 letech, tak to ještě teda určitě na střední nebylo. Každopádně podle mě ta střední škola je spíš o tom najít si kamarády na celý život. A jestli on je to má celý takhle v takhle zrychleném režimu, nevím, jestli to je úplně dobře.
0: Co bude dělat potom v pubertě? To už bude myslet na důchod asi. Každopádně jmenuje se Laurent a má podle rodičů IQ 145 a střední školu stihl za 2 roky. A dokonce chlapec se navíc vyjádřil, že jeho oblíbeným předmětem byla matematika.
1: Zajímavý. Tak no. Podle rodičů mám, ale já teda taky mnohem vyšší IQ, než ve skutečnosti mám. Takže tady z tu hodnotu bych úplně nebral vážně, 145.
0: Já znám jenom takový to, jak se říká, máš IQ houpacího koně.
1: To jsi říkali tobě, jo.
0: Asi jo, když jsem byla malá, proto dělám rádiu. Každopádně, přátelé, hezké dobré ráno, posíláme další skvělou muziku. Tohle rozhodně v našem playlistu nemůže chybět. Je léto, 2. červenec, 4. ráno. Mějte parádní den a díky, že posloucháte.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na dětské tábory vyrážejí i hygienici. V Libereckém a Královéhradeckém kraji začaly kontroly letních táborů. Zaměří se hlavně na kvalitu stravování, pitnou vodu a celkové hygienické podmínky. Jen v těchto dvou krajích se během prázdnin vystřídá více než 13 000 dětí. Úřady chtějí zajistit, aby prožili léto bezpečně a bez zdravotních komplikací. Ebola v Kongu se šíří alarmujícím tempem. Počet nakažených už překročil 1400 a nemoc si podlehlo nejméně 440 lidí. Jen během jediného dne přibyly desítky nových případů i úmrtí. Epidemie se zatím šíří ve třech provinciích, hrozí ale její rozšíření do dalších oblastí. Experti varují, že by mohlo jít o jednu z nejhorších epidemií eboli v historii. Tropické peklo v Česku končí. Po rekordně teplém víkendu dorazila studená fronta, která přinese citelné ochlazení. Teploty se v dalších dnech vrátí na hodnoty běžné pro léto. Přibude také oblačnosti a častější budou přeháňky i déšť. Na začátku příštího týdne se navíc může ještě o něco ochladit. A teď už pojďme do regionu.
6: Řidiči, v Trutnově už nepotřebujete drobné ani běhat zpátky k autu. Nově zaplatíte parkovné jednoduše přes mobil a v případě potřeby si ho na dálku prodloužíte. Systém funguje na všech parkovištích s parkomaty v centru města a kontrola probíhá automaticky podle registrační značky. No na Černé hoře se dáme ještě počasí. Dneska to bude na výlety a dá se říct, že i na Koupačku 22 až 26 stupňů budou odpolední maxima. Čekáme většinou polojasno, maximálně oblačno u nás na východě Čech.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: malý pátek. Víte co, hoďte dneska práci za hlavu. Užívejte si ty pohody, venku příjemně, báječně, léto v plném proudu. K tomu skvělá muzika, co víc si přát. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: prezentace. Otázka je, kde najde statečného frajera, který to vezme po propadáku na mistrovství světa a s takovou vlastně pořádně blbou náladou v týmu, že Davide?
1: No je to tak, navíc těch trenérů samozřejmě není úplně neomezené množství. Nabízí se otázka, jestli nejít za nějakým zahraničním trenérem, ale na toho údajně nejsou peníze. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Já si myslím, že možná všichni zkušení trenéři jsou teď zalezlí doma ve sklepě, aby je třeba Fotbalová asociace České republiky nenašla.
1: A naopak, ty, co tomu nejvíc rozumí, jsou v hospodě u piva, že jo?
0: Přesně tak, zvednou tuhle přichoreku z 50 milionářů, to vyžaduje někoho, kdo má prostě charisma i za tři generální manažery, ne?
1: Tak uvidíme, kdo to bude.
0: Tak držíme palce a jdeme hrát další skvělou muziku. Mějte hezký čtvrtek.

0: Justin, hezké dobré ráno, minutku po čtvrt na devět, posloucháte čtvrteční snídaní šampionů s vámi Lea a David. A taky je tu teď informace, která nás bude hodně, ale hodně zajímat. Protože, přátelé, kamarádi, pokud chcete větší výplatu, sexujte alespoň dvakrát týdně.
1: Aha.
0: No fakt? Podle řeckého výzkumu ti, kteří souloží dvakrát až třikrát týdně, tak vydělávají v průměru o 4,5% více než ti, co se milují méně často.
1: Úplně vidím ty pohledy na kolegy, který berou víc než my. Říkáte si, že kojili ďábel, jo?
0: Mě teď hlava jako počítá, víš? O kolik vlastně vyděláváme více nebo méně? Prostě jsme prý celkově spokojenější a dokonce podáváme lepší výkony v práci. Tak já bych řekla, že je to možná i takový další téma k zamyšlení pro naše šéfy, aby se nám potom neplížili těmi kanclíky, nepřisypávali do kafe afrodiziaka, anebo rovnou drcenou Viagru.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
7: Mikelandie v Polsku?
6: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
7: To zní skvěle.
6: Taky 50-metrovou ninja překážkou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
7: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
8: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplasthk.cz.
9: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří Litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
10: Na představení vás zve Drogerie Teta, hlavní partner.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
13: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem v Mostě v ulicích Slovenského národního povstání. Prokopová Smážená, alej Boženy Němcové a Jana Evangelisty Purkyně jsou komunikace neprůjezdné z důvodu prací na silnici.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Rádio Černá Hora.

0: Fade It Love, ranní update s Davidem právě teď.
1: Ranní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. Donald Trump podle finančního přiznání vydělal v prvním roce po návratu do Bílého domu nejméně 2 miliardy dolarů. To je v přepočtu zhruba 46 miliard korun a výrazně více než o rok dříve. A to především obchodováním s kryptoměnami. Změnu práce letos zvažovala více než čtvrtina zaměstnanců. Hlavním důvodem jsou podle průzkumu peníze. Na nespokojené finanční podmínky si stěžuje více než polovina lidí. Dalšími častými důvody jsou špatná atmosféra na pracovišti a nespokojenost s vedením firmy.
0: Jo, to se asi děje, já to slýchávám i ve svém okolí, ale pokud jde třeba o nás dva, tak poslouchají i naši šéfové, majitelé, kolegové, tak my to tady milujeme, protože rádio je láska.
2: Hele, finančně super, skvělá atmosféra na pracovišti a spokojenost s vedením firmy.
0: Takže prosím vás, pokud nejste spokojení, pojďte dělat k nám do rádia. Troška toho roku. Nirvana právě teď. Mějte hezký čtvrtek a díky, že jste s námi.

0: Ram, pam, pam, hezké dobré ráno, 8 hodin 37 minut s vámi Lea, čtvrteční snídaně šampionů. Představte si, že Česko je 18. na světě v pořadí rozvodovosti. Celkem se u nás rozvede až 45% párů, říkají to jakýsi...
1: Vědci.
0: Jo, tak kdo ví, jak to je, ale pojďme se tím teda řídit, protože úplně nejhůř vlastně jsou na tom Španělé, takže jsme vlastně docela dopadli ještě dobře. Ve Španělsku se totiž rozpadne 85% manželství, takže to je vlastně dobrý výsledek, protože to znamená, že nadpoloviční většina lidí má pořád svatou trpělivost. Dokonce ve Španělsku, tam se dá vlastně považovat házení kyticí za házení takovou časovou bombou, co si budem, nebo časovanou bombou, ne časovou. Ale ať máme taky hezké story, tak chceme slyšet vaše hezké příběhy. Jak vám to s ex-partnerem po rozvodu hezky klape? Já si myslím, že já jsem toho i takovým ukazem, důkazem, protože my jsme rozvedení asi 14 let, ale jako rodiče našeho syna fungujeme skvěle a myslím si, že nejsem sama, protože i ve svém okolí mám pár přátel, kteří po rozvodu si snad rozumí ještě lépe, ale hlavně po té kamarádské a rodičovské stránce. Tak dejte vědět a my za chvilku budeme mluvit o té největší svatbě tohoto roku, která 100% dobře dopadne. Počkejte si na to. A teď si pojďme hodit trošku bokem doprava, bokem doleva, protože je léto, 2. červenec, opalovačky, koupačky, grilovačky, slíkačky, prostě užívání si toho léta. Kaoma, Lambada. Třeba kdybyste chtěli slyšet tyhle songy 90. let, dejte si naše Hit Radio 90, protože já osobně ho miluju. Naladíte přes web nebo aplikaci Radia CZ a taky v dabovém vysílání v autech.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
4: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.
5: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu
7: Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
9: Já už mám hlad!
10: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
11: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
12: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
13: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
14: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď ta svatba, o které jsem mluvila. Taylor Swift se nejspíš zítra vdává. Veselkama se má konat v New Yorku v Madison Square Garden a už teď vypadá jako taková velká kombinace Super Bowlu. Met Gala a únikové hry pro novináře, o tom žádná. A protože je to Taylor, tak fanoušci neřeší jen šaty a hosty, ale dokonce analyzují bedny s dekoracemi, barvu koberce a jestli vlastně zrcadlová koule není takový ten odkaz na její nový song. Normální svatba má harmonogram, co si budem povídat, ale Taylorina svatba je prostě jedno velké veřejné tajemství. Oficiálně, ale nikdo nic neví. Jen to, že nám pozvánka na Hit Radio pořád ještě nepřišla a jsem tak trošku zvědavá, jak nás tam tak narychlo dostanou. Každopádně, jestli se to uskuteční, držíme palce, je to svatba roku, tak ať to vydrží co nejdýl.
1: Hit Radio Černá Hora.

Zion, Sia, Dusk Till Down, Hit Radio a náš společný čas je pomalinku u konce, takže děkuju za veškerou vaši aktivitu, byli jste naprosto skvělí. Zítra zase v 6 hodin ráno na značkách máme toho pro vás připraveno spousty, pokud možno zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. O zábavu postaráno, o skvělou muziku, pozitivní energii, však už to znáte. Díky za to, že vás máme a zítra čau. Ode mě ještě Topic a taky Teddy Swims a jeho Bad Dreams. Já doufám, že vy budete mít jenom krásné sny. Přejte si něco hezkého, ono se to určitě splní. A hlavně užívejte si toho dnešního dne. A zítra čau!

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, buďte opatrní na dálnici D35 na 151. kilometru ve směru na Vysoké Mýto, tady bouralo osobní auto do svodidel. Na místě zasahují záchranné složky, projíždí se zvýšenou opatrností. Takže opatrně, dále na trase z Vrchlabí na Trutnov, urbočky na Černý Důl, tady probíhá práce na silnici, i tady si dejte pozor. No a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Rádio Černá Hora.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Cítíte v centru Pardubic nezvyklý zápach, tak důvodem je oprava páteřní kanalizace na náměstí Republiky. Podle vodáren nejde o havárku ani zdravotní riziko, ale o běžný průvodní jev moderní technologie oprav. Požár autoservisu ve Dvoře Králové nad Labem způsobil elektrický zkrat akumulátorové baterie v akuvrtačce. Škoda dosáhla 3 milionů korun. Hasiči ale díky rychlému zásahu zabránili ještě větším škodám. Ústí nad Orlicí prověřuje podezření na kybernetický útok na své webové stránky. Obtíže mohla způsobit ale také velká bouřka, která se regionem prohnala. Z preventivních důvodů je web dočasně odstavený a radnice zjišťuje příčinu problému.
1: Fotbalový servis.
6: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Stejně jako fotbalisté Spojených států Bosnu a Hercegovinu porazili 2-0. Slunečný den s minimem srážek, tak takový bude čtvrtek na východě Čech. Většinou čekáme polojasno až oblačno a teploty se nám vejdou mezi 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Takže užívejte si čtvrteční dopoledne 2 minuty po 9:00 a tady muzika Rihanna, Divoký byl a z úvodu Linkin Park. Parádní den.

Posloucháte Hit Radio Černá Hora, 9. hodina 12. minuta, parádní čtvrteční dopoledne, přeje Petr Ticháček. No a před námi už kapela Divokej byl, taková skočná, divoká, energická pecka, máte ji rádi, plakala, ať to trošku v té kanceláři profoukneme. Jinak kluci minulý týden dorazili k nám na pokec do studia před svým pardubickým koncertem a mimo jiný jsme se dozvěděli, že minimálně polovina bandy vyrůstala tady ve východních Čechách. Vidíte, třeba vlasáč Roman Procházka dětství prožil ve Vrchlabí a Štěpán Karbulka dorazil z Kohoutova, kde prý má svůj oblíbený bazén a tam se furt válí. Tak Štěpáne, třeba nás posloucháš od bazénu z Podlehátka. Nicméně kluci za dva roky oslaví třicetiny a prý to bude veliký mejdan. Tak se můžeme těšit. No a tady už to probublává. Divokej byl a plakala. Na Hit Rádiu Černá Hora. Pojď.

0: Lépejn, Rita Ora, na Hitrádiu Černá Hora, parádní dopoledne. A taky máte někdy pocit, že vedle sebe, třeba v práci, nebo já nevím, na kruháči, vidíte nějakýho ufouna? Tak to není náhoda. Ano. A možná si dneska toho všimnete víc, protože dneska je Mezinárodní den UFO. Tak třeba u vás v práci dojde k nějakému odhalení a řeknete si, já jsem to věděl, že ten Pepa není z téhle planety. Tak pozor na ufouny. A kdybyste třeba nějaký viděli za volantem na silnicích, tak nám napište na WhatsApp. 601 292 464.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a záběry.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ. Tuhle
1: tchyni chceme všichni. Nealko free tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchonině Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
6: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
8: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
7: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
9: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: Kisru levně CZ.
14: Náplně hned.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ella Henderson, Rudimental, Alibi na Hit Radio Černá Hora. Dneska na mě vyskočil nadpis: vrací se normální léto. No, normální léto. Takže vypadá to, že se už nebudeme lepit k prostěradlu, ale stejně je to blázinec, co jako definice normálního léta. Minulý týden 40, teď klasická 28, tak si to možná užívejme. Já teda upřímně nevím, co už je to normální léto, ale ať už vyrážíte k vodě na koupák nebo budete třeba na zahradě, tak to bude příjemný. A pokud to máte při starým, jako vlastně 90% lidí, že prostě musíme být v práci, tak hurá, bude příjemně i v dalších dnech. Tak si to užijeme, no a k tomu přilodíme a přilepíme další muziku. Za chvilku Tones and I, Poetika, a tady už jsou Green Day na Černé Hoře.

0: tak všechno mám.
1: My jsme stále vám blízko, tohle byla Poetika na Hitrádiu Černá Hora. A vy nám stále posíláte hlasovky, dopravní informace k nám na WhatsApp na 601-292-464 a děláte dobře. Děkujeme, že společně monitorujeme východočeské vozovky, takže pokud někde něco uvidíte, tak hned šup s tím na WhatsApp. Připomínám ještě jednou k nám číslo 601-292-464. Samozřejmě vám všem příjemné dopoledne, taky samozřejmě šťastnou cestu a do té desítky si dáme další skvělou muziku. Nejenom za volant, vám všem poletí Coldplay, Lady Gaga anebo Tones and I, Dance Monkey na Černé hoře.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Koberce Brázda.
6: Koberce Brázda.
5: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 na Pražském Chodově za 9 741 220 korun. Rodinný dům v Bačkovicích u Třebíče za 1 990 000. Byt 4+1 v Myslejovicích u Prostějova za 4 472 000. Rodinný dům ve Vrbčanech u Kolína za 2 990 000. A rodinný dům v Hradci Králové za 5 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
9: Daj fuku!
8: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vy...

0: Posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfincar.cz/kariéra. olfincar.cz/kariéra.
1: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kwitner Šimek.
2: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
3: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
4: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora za 2:10. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak koukám, nemáme tu hlášené žádné dopravní nehody, díky bohu, ale třeba na trase z Vrchlabí na Trutnov, odbočky na Černý Důl, tady probíhají práce na silnici. No a něco podobného na trase mezi Světovami a Moravskou Třebovou, tady také v pravém jízdním pruhu probíhá údržbová práce, takže opatrně, pevný nervy, no a budeme rádi za vaše aktuality z dopravy. Ty volejte na dopravní linku na 800 1 10 100.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si Enjoy Card. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoy Card plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoy Card. Letní Krkonoše bez starostí. Ski Resort CZ.
4: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Tak tohle je nepříjemný. Policie řeší případy obtěžování žen a dívek v pardubickém MHDčku. Muž ve věku mezi 30 a 40 lety si podle vyšetřovatelů přisedá k cestujícím a osahává je. Své ruce maskuje batohem. Policisté teď hledají další možné poškozené i svědky, kteří by mohli s vyšetřováním pomoci. Výstavba mostního provizoria v Pardubicích u mostu kapitána Bartoše spojují Zelené předměstí a Polabiny pokračuje podle plánu a zatěžkávací zkoušky budou probíhat na konci srpna.
6: Věřím, že se nesetkáme s žádnými komplikacemi, že i tyto zkoušky proběhnou zdárně tak, aby 1. září 2026 mohla být převedena jak automobilová, tak veřejná doprava na mostní provizorium, a to v plném formátu. To znamená, že se na něj vrátí jak autobusy, tak trolejbusy.
5: Řekl tady na Černé Hoře náměstek primátora Jan Hrabal. Stavba dalšího úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem jde do finále. Od pondělí řidiče čeká několik týdnů dopravních omezení, a to kvůli napojení nové dálnice, ale dobrá zpráva je, že po novém úseku se projedou už ve druhé polovině srpna. Katka Siniaková letos své Wimbledonu titul ve smíšeném deblu obhajovat nebude. Hradecká tenistka se kvůli zdravotním potížím nakonec rozhodla mix vynechat. Předloňská šampionka Bára Krejčíková porazila ve Wimbledonu nasazenou pětku Rusku Miru Andrejevovou, a to 4-6, 7-5 a 6-4. Postoupila do třetího kola. No a Radko Gudas zůstává na Floridě. Český obránce podepsal novou 6-letou smlouvu v hodnotě 9 milionů dolarů. To je 190 milionů korun. Nové angažmá mají i další Češi. Třeba Daniel Vladař míří do Filadelfie a Vítek Vaniček bude chytat za New York Islanders. Jan Jeník byl vyměněn z Otavy do Los Angeles. 25-letý český hráč si může za sezónu vydělat 18 milionů dolarů. Na výlet i na koupačku takové počasí slibuje 2. červencový den. Bude většinou polojasno na východě Čech, no a teploty 22 až 26 stupňů ve stínu.
4: Hit Radio Černá Hora.
0: Ať už se koupáte nebo vyrážíte na výlet, my vám budeme hrát tu nejlepší muziku. Kateřina Marie Tichá, Eagle Eye Cherry, a tady pozor, napumpujeme.

No tak to je pohodička. Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, na Hit Radio Černá Hora, 10 hodin, 13 minut. Celý týden vám rozdáváme skvělý hotovky, prostě jídlo, se kterým se nemusíte párat. Ať už frčíte do kempu, nebo na hory, nebo nemáte čas v práci, sami koupněte na hotovky.cz a vyberte si, na co máte chuť. No a vy nám na WhatsApp píšete svý zážitky z dovolený. Jo, číslo je 601-292-464. A tady koukám, napsala Monča, před 10 lety jsem byla s mamkou kamarádkou a její mamkou v Turecku. Kámoška od nás dostala peníze k narozeninám, aby si zaplatila paragliding. Nakonec jsme šli všechny čtyři, tak to muselo být zážitek. Mamka ani jedna neuměla anglicky, kamarádka taky ne, takže jsem to tlumočila, co máme dělat a jak to bude probíhat. Chlapík říká, koukejte tady na paní, co teď bude startovat a dělejte to podle ní. Ale zrovna to byl blbý příklad. Paní při rozběhu nějak klopítla a vlastně jí ten padák táhl nohama po zemi. Utěrka. Takže nás to všichni vyděsilo. Ale nakonec to byl skvělý zážitek a všichni jsme to v pořádku zvládli. No tak aspoň, že to dopadlo dobře. Tady ty s pěkným koncem jsou nejlepší. Takže jestli máte taky nějakou vtipnou příhodu, tak nám ji napište k nám na WhatsApp 601-292-464 a odpoledne jednomu z vás zavoláme a dostanou balíček luxusních hotovek. No a tady už muzika Rehab a tady Dermot Kennedy na Černé hoře.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora. Pěkné čtvrteční dopoledne. V Americe, že jo, stále probíhá fotbalové mistrovství světa. Věřím tomu, že minimálně chlapi koukají. A představte si, že Argentinci zakázali vstup na focus všem, co platí alimenty. Když máte na letenku a na pivo, tak prostě musíte mít i na děti. To jim vzkázali, dohromady je to 13 000 chlapů a za chvilku tohle zajímavý téma probereme s Hankou Poskočilovou. Tak si na to počkejte. No a do té doby je třeba Sigma anebo Miley Cyrus.
1: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory druhého nádvoří Litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
2: Na představení vás zve drogérie Teta, hlavní partner.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgraz1866.eu.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete
12: si. Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.

0: světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta.

0: Čierna Hora a mierame na forbálek. Fotbalové mistrovství světa v plné síle, no a pozor, Argentinci, to znamená aktuální úřadující mistři světa, zakázali vstup na šampionát ve fotbale 13 tisícům mužů, kteří, pozor, neplatí alimenty.
1: Je to tak.
0: Si je proklepli normálně. A říkali, když máte na letenku a na pivo, tak pánové, v žádném případě prostě musíte mít na děti, to je první věc. Takže spousta chlapů zůstane, má to kousek vlastně, že jo, do toho Mexika, zůstane doma. A teď je otázkou, jak ty kluci se k tomu fotbalu dostanou, protože Argentinci to jsou fanatici.
1: Jo.
0: Aby to nebylo ještě horší.
1: No jasně, no. Tak nějaký varianty třeba jsou. Já nevím, můžou do hospody, taková ta klasika, ale ta, no, ale ta atmosféra není taková, že jo?
0: Hmm.
1: Nebo můžou se třeba převlíknout za ženskou. Jo, oklamat ten systém prostě. Jo.
0: A já vím, kdo by jim poradil. S outfitem.
1: Kdo?
0: Ondra Brzobohatý.
1: To je pravda, to je taková čičina, to by byla podívaná.
0: Ten to má namáklý. No tak, to by byla pořádná podívaná. Já si myslím, že by najednou na těch okolcech bylo tolik Argentinek.
1: Argentinských faninek, to Messi v životě neměl.
0: Přesně. Ale prosím vás, vy to tady nedělejte, vy kluci český, za prvé jsme už vypadli, jestli jste nezaregistrovali, a za druhý, my bychom nebyli pěkný holky.
1: Já s tím souhlasím.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Miraja Trips do kola. A my míříme za kola. Na kola. Potom máme tady dvě aktuální dopravní informace. Na Náchodsku mezi policií nad Metují a Hronovem došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Je to čerstvá nehoda, takže tady buďte opatrní. A ještě Svitavsko. Na příjezdu do Němčic od Horní Sloupnice tady bourala dvě osobní auta. Děkujeme za vaše informace, samozřejmě bedlivě to společně sledujeme, takže pokud uvidíte nějaké dopravní komplikace nebo třeba nějaké příjemné pozitivní zprávy, tak nám zavolejte. Klidně pinkněte naši zprávu na WhatsApp na 6 nějaké dopravní komplikace nebo třeba nějaké příjemné pozitivní zprávy, tak nám zavolejte. Klidně pinkněte naši zprávu na WhatsApp na 601 292 464. No a

0: oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
3: Tahitské léto Aquapal z Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapal z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
6: Společnost L-Plast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@lplasthk.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmu.

0: jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: 21 Pilots. Lord.

0: snídaní šampionů na Hitrádiu.
1: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
2: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
1: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.

0: Kelly Clarkson na Hitradiu Černá Hora, 2 minuty před 11 hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte opatrní na Náchodsku mezi policií nad Metují a Hronovem. Tady došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranáři. Nic příjemného. Dále Svitavsko na příjezdu do Němčic od Horní Sloupnice. Tak tady bourala 2 osobní auta. Tady projedete s omezením. Takže opatrně, no a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během 2 dnů na 2 stagech se představí 3 sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.

0: Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Do Náchodské nemocnice míří robot. Robotický operační systém, který posune tamní chirurgii na vyšší úroveň. Pacientům přinese šetrnější zákroky s menší ztrátou krve, nižším rizikem infekce a rychlejší rekonvalescencí. Robot bude využíván třeba při operacích žaludku, kýly, prostaty a nebo gynekologických zákrocích. V centrálních sálech už má připravené své místo. Kraj i nemocnice ho označují za velký krok vpřed v moderní medicíně. Dodání přístroje má trvat 8 týdnů. Konec nekonečného hledání místa na zaparkování. V Trutnovské nemocnici začala stavba parkovacího domu. Ten schová 276 aut.
1: To je stavba, která ulehčí tady okolním ulicím, pomůže našemu zdravotnímu personálu, lékařům, hlavně našim pacientům zaparkovat a dobře se zorientovat naší nemocnici. Ale já to beru symbolicky jako další start, další investice Královéhradeckého kraje v Trutnovské nemocnice.
0: Řekl náměstek hejtmana Jan Kříž a dodal, že stavba potrvá zhruba 15 měsíců a vyroste přímo v areálu nemocnice. Hejtman Petr Koleta ještě zmiňuje další plány v Trutnově.
2: Nás v krátké době čeká další velká významná, tentokrát už přímo zdravotní investice tady v Trutnově, a to bude výstavba nového urgentního příjmu za cirka 400 milionů. Tady ta stavba je asi okolo 200 milionů korun z daní. Super, nikdo nemůže říct, že neinvestujeme do zdravotnictví a přeju Trutnovu, aby se tady dařilo, aby dělali nejlepší péči zdravotní pro naše občany.
0: Nemáte práci? Královéhradecký kraj hledá nového ředitele nebo ředitelku protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové. Dosavadní ředitel Petr Lochman končí na konci srpna. Přihlášky do výběrového řízení můžete podávat do 29. července. Stanice dlouhodobě funguje v omezeném režimu, a to kvůli nedostatku personálu. Kraj hledá cestu ke zlepšení jejího provozu. No a nabídkou pracovního místa končí tady na Černéhoře další novinky Královéhradeckého kraje.
3: Počasí dneska bude krásně, polojasno až oblačno, výjimečně přeháňkyno a ty teploty příjemný 24 až 27 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Černá Hora.
3: A před námi další skvělá muzika, 2:11, Blondie, Maria a tady Imagine Dragons, tak užívejte, jsme Hit Radio Černá Hora.

0: Cyril na Hitrádiu Černá Hora, parádní čtvrteční dopoledne. A pokud máte chuť si pořádně zadrandit na kole, ať už sám, nebo s rodinou, nebo s kámošema, zkuste nové cyklistické traily v Hořicích. Tady se v úterý otevřela druhá etapa cyklistických trailů na severním úbočí Hořického Chlumu. Tahle ta síť terénních stezek se tím rozrostla na téměř 7 kiláků a nabízí tratě pro začátečníky, rodiny s dětmi i zkušené bajkery. A teda musím říct, že aspoň podle těch fotek, co tady koukám, to vypadá na úžasný zážitek. No a samozřejmě vedle Hořic si můžete zablbnout třeba v areálech ve Dvoře Králové, v Náchodě nebo u Trutnova, potom je tady Hradec Pardubice. Je toho prostě spousty. A nebo víte co? Doporučuju medvědí pump track v areálu Vejsplachy ve Vrchlabí. Tady je to pořádný rodeo. No a když jsme u toho Vrchlabí, tak tady jsou, jasně, Činasky a Vrchlabí na Černé Hoře.
1: Jela jsem smart

0: Pitbull, Kesha, taneční nářez na Hitrádiu Černá Hora. Stejně nám to letí, co? Ještě před týdnem jsme mluvili o konci školního roku, o vízu a dneska už je 2. července a prázdniny jsou v plné síle. Tak doufám, že to milí rodiče nějak dáváte, že to nějak rozdecháváte. Možná se chystáte k moři nebo vypravujete děcka na tábor, hlavně pěkně klídek. No a k tomu bude i ta nejlepší muzika. Za chvilku David Guetta a nebo No Doubt a Don't Speak. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Hit Radio. Už tě nebaví se válet u vody.

0: to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na Prodoma.

0: Ti balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
1: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
2: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
3: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
4: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali. Na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

Posloucháte Hitrádio Černá Hora, Petr Ticháček přeje pěkný dopoledne. A taky to určitě dobře znáte, ráno zapnete počítač, jdete si uvařit kafe, vypijete ho, pokecáte s kolegou a to blbý kolečko na obrazovce se pořád točí a točí a ten prvít nechce nastartovat, nechce vůbec fungovat. Tak jeden chlápek z Colorada to vyřešil docela tvrdě, už to prostě nevydržel, vzal svůj pomalej počítač, vytáhl ho za dům a bez milosti ho rozstřílel 8 ranama z pistole. Vražda hardwareu. Podle mě to teda musela být neskutečná úleva, dej si uvědomil, kolik to bude potom stát. Nicméně, než dneska v kanclu popadnete se šívačku a začnete s ní bodat do tiskárny, zhluboka se nadechněte, vydechněte, žádný násilí a my vám teď do těch vašich zamrzlejch excelových tabulek pošleme pořádnou dávku energie, ať se vám to neseká. No a tady jedna uklidňující, je tady kapela No Doubt a Don't Speak na Černé Hoře, takže klídek.

0: Užíváte si čtvrteční dopoledne, teda doufám, že si ho užíváte. A pokud někde tvrdnete za volantem nebo vidíte nějaké dopravní komplikace, tak nám je zavolejte. Nejdřív uděláte, když nám pinknete nějakou zprávu nebo info k nám na WhatsApp na 601 292 464. Takže šťastnou cestu, no a do té celé si dáme třeba Walk the Moon, anebo to bude Xindl X dovolená. A to se hodí, pokud jste na dovče, takže prostě pohodička. Jsme Hit Radio Černá Hora. Hit
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
5: Daj fuku!
4: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
7: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
8: Mikelandie je v Polsku?
7: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
8: To zní skvěle.
7: Taky 50-metrovou ninja překážkou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
8: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosty. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl Narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl
9: Hledáte novou pracovní výzvu?

0: Kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tiskulevně.cz. Náplně hned.
3: Západ slunce, střecha Futura a pohyb, který pomáhá. Každé úterý a čtvrtek po celé léto vás zveme na večerní cvičení pod širým nebem. Letní energie s dobrým skutkem k sobě patří. Futurum Hradec. Spojte příjemné s příjemným.
4: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activii jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát přikoupí od dvou kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Hit Radio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak nejdřív Svitavsko. Na příjezdu do Němčic od Horní Sloupnice bourala dvě osobní auta a projedete s menším omezením. Náchodsko mezi policií nad Metují a Hronovem auto smetlo cyklistu a jsou tam záchranáři. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: zpráv přeje Lucie Daňková. Po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami nás čeká klidnější počasí. Do soboty převážně slunečno a denní teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou slabé přehánky, pouze výjimečně také bouřky. Vlna veder přinesla Česku také nový teplotní rekord, absolutní maximum teploty vzduchu je potvrzeno 41,9 stupně. Kde a kdy byla tato hodnota naměřena, rekapituluje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
1: Tato rekordní hodnota byla naměřena v neděli 28. června na stanici Doksany v Ústeckém kraji. Padl tak dosavadní český rekord z roku 2012 a nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa.
0: Výjimečné je také to, že tyto rekordní teploty byly naměřeny už v červnu. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Teď ještě pohled k nám.
2: Policie řeší případy obtěžování žen a dívek v pardubickém MHDčku. Muž ve věku mezi 30 a 40 lety si podle vyšetřovatelů přisedá k cestujícím a osahává je. Své ruce maskuje batohem. Policisté teď hledají další možné poškozené i svědky, kteří by mohli s vyšetřováním pomoci.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Jestli teď odpoledne bude někde pršet, tak to lehce na horách, jinak polojasno až oblačno na východě Čech a teploty do 27 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to máme nabité těmi nejlepšími hity. Na některé jste možná zapomněli, některé nemůžete dostat z hlavy. Baby D, Justin Timberlake, Guns N' Roses, taky Lana Del Rey. No, jdeme na to.
0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Aha, slyšíte správně. Hned první song, Formula. A DJ Visage. Ano, takhle startujeme poledne, tak se pojďte trochu hýbat. A hlavně si to užijte, tohle je první dnešní srdcovka.

0: skutečné zvuky formulí. Je to tak, oslava Formule 1 na Hit Rádiu jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jako další srdcovka nás dneska čeká Lana Del Rey a její Summertime se dnes. Příběh lásky, ale i taky nešťastné lásky. Vše to všechno v jednom létě, možná jste to taky někdy zažili. Tenhle song vydala v roce 2012. Mimochodem zajímavý je, že největší popularitu mu přinesl remix, který stvořil Cedric Gervais. Ano, ten dostal Lana Del Rey do všech klubů po světě a zvedl tomuhle songu extrémně popularitu. My si jako dnešní druhou srdcovku dáme ale tu původní verzi. Lana Del Rey a její melancholický hlas. Summertime Sadness jako jedna z nejstreamovanějších písní historie. Jdeme na to.

0: Guns N' Roses, Live In and Let Die. Posloucháte Hit Radio, další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, původně tuhle skladbu napsal člen Beatles Paul McCartney se svojí ženou Lindou v roce 73, a to pro film s Jamesem Bondem s názvem Žít a nechat zemřít. No a Guns N' Roses tomu pak dodali trošičku ostřejší zvuk. Další srdcovka, další song má na svědomí Justin Timberlake, Cry Me a River. Je to obecně považovaný jako nejlepší rozchodovej song ever. No a byl napsaný pro Britney Spears. Tam mu potom jako odpověď a prosbu o odpuštění napsala a vydala song Every Time. Jo, lidský dramata někdy přináší skvělý songy. Další dnešní srdcovka, Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: ABD, Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, tohle byla další dnešní srdcovka. Skladba, která byla v devadesátkách obrovským hitem i na českých diskotékách. Je to tak, dočkala se desítek dalších remixů. Nejúspěšnější byl asi ten z roku 2000 od garážové skupiny Trick or Treat. A rozhodně vy, co si dobu devadesátek na diskotékách pamatujete, rozhodně jste ji tam slyšeli. To byla téměř poslední srdcovka. Ještě je čas na tu vaši. Je to tak. Ano, už za chvíli si dáme jednu z vašich srdcovek. Právě teď je tak ten čas, abyste mi napsali na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy a hlavně proč. Může to být to, že vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, může to být nějaká dávná vzpomínka, cokoliv. Tak pojďte, napište, jaká je vaše srdcovka. Do té doby Hozier nebo taky Hunter X.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Hozier právě teď v éteru Hit Rádia City. Přeju krásné odpoledne vám všem, dobrou chuť, pokud právě obědváte, a je to tady.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, čas na vaší srdcovku. Je to vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo, takže se omlouvám všem, kterým nesplním přání, ale vybrala jsem přání Verči z Bystřice pod Hostýnem. Ta píše, moje srdcovka je Is It Love od 24/7. Je to moje pubertální mládí. Tak prosím vás, dáme si 24/7, ale máte jediný úkol. Všichni si pojďte na chvíli vzpomenout a tak trochu se přenést do svého pubertálního mládí.

0: Tohle jsou Krištof a Dominik Aládža, Půlnoční hřích. Posloucháte Hit Radio. Máme tady dneska zajímavé výročí, prosím vás, tohoto dne, 2. července v roce 1843, spadl v Charlestonu během velmi silné bouře z nebe krokodýl. Ano, opravdu, jsou o tom dochované zprávy. Tak jenom, ať už u vás teď padá cokoliv z nebe, jo, tak myslím si, že můžeme být rádi, že to nejsou krokodýly. Od nás za chvíli další hity One Republic, Benson Boone nebo Miles Smith.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
6: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qr-ticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek. Nová Paka. Předprodej vstupenek na qr-ticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
7: Před 160 lety tu hřměla děla a...

0: Makra. Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
5: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith na Hit Radio těsně před 13. Za chvíli Jesse J nebo Calvin Harris, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech mezi policií nad Metujím a Hronovem autosmetlu cyklistů. Mělo by se to tam došetřovat do kolony. Najedete v úseku Rybitví Doubravice, tady se opravuje silnice. Nově je taky zavřená silnice ze Dvora Králové nad Labem na Hostinné. Vaše dopravní info volejte na 800 1 1010.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
4: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí podnikla bezmála 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
9: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
8: V prvním čtvrtletí obchodní inspekce uložila pokuty za 15,5 milionu korun. Na ministerstvo spravedlnosti přešlo v souvislosti s přesunem agent z úřadu vlády 16 zaměstnanců na tabulková místa. Dalších 11 úředníků bude pracovat na dohodu. 7 zaměstnanců nepřešlo. Ze Strakovy akademie se na ministerstvo přesunula problematika lidských práv, občanské společnosti a rovnosti žen a mužů. Prodej elektromobilů dosáhl v červnu nového maxima. Češi nových aut na elektrický pohon koupili přes 2150 a překonali tak dosud rekordní letošní duben, kdy šlo zhruba o 1700 aut. Podíl elektromobilů na celkovém prodeji aut v Česku ale stále zaostává za zeměmi Evropské unie. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Už víme, co způsobilo požár autoservisu ve Dvoře Králové nad Labem. Vyšetřování ukázalo na zkrat akumulátorové baterie v akuvrtačce. Hasiči proto připomínají jednoduchá pravidla: používejte originální nabíječky, nenechávejte baterie zbytečně bez dozoru a poškozené akumulátory raději vůbec nepoužívejte.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Polojasno až oblačno, takhle teď bude v následujících hodinách na východě Čech, na horách místy přehánky, teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, doufám, že máte krásný čtvrtek, víkend za rohem a k tomu ty nejlepší hity, teď Calvin Harris.

David, Born with a Broken Heart. Posloucháte Hit Radio. Mám pro vás motivaci, proč teď hned odejít z práce za svojí drahou polovičkou domů a oddávat se krásným věcem. Protože pokud chcete větší výplatu, měli byste údajně provozovat hrátky aspoň dvakrát týdně. Fakt? Podle řeckého výzkumu, ti, kteří souvloží dvakrát až třikrát týdně, vydělávají v průměru o 4,5% více, než ti, co se milují méně často. Jenom doufám, že to není tím, že ty, co vydělávají víc, tak mají na základě toho víc toho sexu, jo. Ale ne, řecký výzkum to říká takhle a Řekové jsou chytrý, že jo. Oni se hodně válej, odpočívají, spějí, takže tam to dává smysl. Údajně jste díky tomu celkově spokojenější a podáváte lepší výkony v práci. No tak pro vás velká motivace a pro vaše šéfy možná taky. Tak prosím vás, až vám šéf donese kafíčko, tak opatrně, aby v něm nebyla třeba Viagra. Další hity před námi, za chvíli Skript, Jeleni a teď už je tu Avicii.

0: Posloucháte Hit Radio, tady dohrávají Skript a jejich Superheroes a pozor, i dneska můžete vyhrávat. Po 14. hodině nás čeká nepopulární názor a i dneska jednoho z vás odměním právě za váš nepopulární názor herním voucherem v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Ano, celý barák zábavy v centru Prahy, jo, a to svoje si tam najde opravdu každý. Čekají tam na vás několik pater her, Flyvista, což je jedinečný letající zážitek, taky se vrátíte zpátky do historie, a to pomocí moderních technologií. Ano, i to se dá. Spousta atrakcí pro děti, teenagery i dospělé, to znamená, ať už půjdete s celou rodinou, nebo s přáteli, s partou, všichni si to užijete. Voucher na vás čeká opět dneska odpoledne po 14. hodině, tak si to nenechte ujít.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom, živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Léto v Říčkách jede naplno. Každý den se můžete své lanovkou vyrazit na kola anebo otestovat místní bike park. Nechybí horské tříkolky, lanový park ani traily. No a když vám dojde energie, tak to zachrání dobré jídlo a chill na terase místního ski restaurantu. No, Říčky to v letě jistí.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
8: Mikelandie v Polsku?
7: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
8: To zní skvěle.
7: Taky 50-metrovou ninja překážkovou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
8: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
9: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 kilometrů Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kwitner Šimek.
13: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
14: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
13: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
14: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
13: Nitra. Inspirace srdcem.
15: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
16: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
15: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
18: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: co to tady voní? Co to pojídáš, kolego?
1: No to jsou hotovky, všude uvaříš, žádný cecání s tím, prostě je to skvělý jídlo na cesty.
0: Jsem z toho úplně hotové, já to chci, jak to můžu vyhrát?
1: Stačí poslouchat odpolední show po 15. hodině, napsat k nám na WhatsApp a vyhráváš.
0: Tak jo, i dneska odpoledne buďte s Hit Rádiem Černá Hora.
2: Hit Rádio Černá Hora.

0: svých 8letých dětí, jestli budou souhlasit. Mladík totiž prohlásil, že jeho nejoblíbenějším předmětem je matematika, protože je rozsáhlá, zahrnuje statistiku, geometrii, algebru, to je fantastický. To je, jako má pravdu naprostou, jen bych teda řekla, že většina z nás právě kvůli tomu matiku nesnáší. Co ale určitě milujem, to je Avril Lavigne a dáme si ji už za chvilku.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
5: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
6: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
5: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
7: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
11: Ne, to je cyklopecka.
10: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
11: cyklopecky.info.
10: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
11: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
10: cyklopecky.info.
11: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
10: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
12: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
13: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete si.
14: Náplně hned.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si na...

0: jsou skvělí. Eva Farná a Miraj společně na Hit Radio těsně před 14. hodinou. Za chvilku Imagine Dragons nebo Pink, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V Kbelské, která ode dneška prochází velkou rekonstrukcí, se zatím žádné kolony netvoří. Komplikace nehlásíte, tak ať to vydrží co nejdéle. S menším zdržením počítejte na pražském okruhu od sjezdu z D5. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
4: Daj fuku!
3: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Doplní mě mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
7: První fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy na zané autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
1: Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají do konce července. Případů svrabu je letos už více než 7100, o 40% více než loni za první pololetí. Hygienici zachytili nejvíce nemocných v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, projevuje se intenzivním svěděním celého těla a červenými pupínky. Stovky hasičů dnes na jihu Francie stále bojují s několika požáry. Zásahy komplikuje silný vítr, sucho a vysoké teploty. Zásahy probíhají poblíž hranic se Španělskem a také severně od druhého největšího francouzského města Marseille. A teď ještě pohled k nám.
8: Jestli jste v centru Pardubic v posledních dnech ucítili nezvyklý, nepříjemný zápach, tak nejste sami. Souvisí to s opravou páteřní kanalizace na náměstí Republiky. Podle vodáren nejde o havárku ani zdravotní riziko. Jde o dočasný průvodní jev moderní technologie oprav.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
8: Tenhle způsob léta je příjemný. Polojasno až oblačno, teploty 24 až 27 stupňů, na horách místy lehčí osvěžující přehánky.
0: Krásné odpoledne, chvíli po 14. hodině s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku nás čeká nepopulární názor. Ale právě teď jsou tu Imagine Dragons a Bones.

jistotu. Slíbila jsem vám po 14. hodině jeden nepopulární názor. A mám ho. Je to takový názor, který možná naštve všechny rodiče s perfektně vyplněným prázdninovým kalendářem. Můj nepopulární názor je, že děti by se měly o prázdninách občas nudit. Ne trpět, ne být celé dny zavřené doma bez zájmu, ale prostě nudit. Koukat do stropu, vymyslet blbost, vzít klacek, udělat z něj meč, mikrofon nebo dálkový ovládání vesmíru. Pravdou je, že dnešní rodiče mají často pocit, že když dítěti nezařídí program, tak se lhali. Ale dítě není hotelový host s animačním programem, že jo? Naopak, když se začne nudit, tak mu v hlavě začne fungovat úplně jiný režim, musí si samo říct, co budu dělat, s kým, jak. A to je skvělý. Je to skvělý trénink do života, protože pak v 35, když najednou jste třeba sami, tak se vám všechny tyhle věci v dobrém vrátí. Takže co myslíte? Je dětská nuda o prázdninách zdravá věc, nebo jenom elegantní výmluva rodičů, kteří už nemají sílu vymýšlet další výlet? Napište nám. Kdy jste třeba nechali děti nudit se? A co z toho vzniklo? 777 937 777. Souhlasíte s tím, že děti se mají o prázdninách občas nudit, nebo ne? Jeden z vás vyhraje voucher do House of Fun. No a teď už Metcon a Begin.

rádiu. Upřímně vůbec jsem nečekala, že u tohle se pak zasměju. Řešíme tady nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit, aby rozvíjeli kreativitu, aby se sami naučili se zabavit. A vesměs to vypadá, že se na tom shodne. Monča píše, dobrý den, ano, děti by se měly nudit, protože pak zapojí svoji představivost a vždy vymyslí činnost, která je baví a vydrží u ní hrozně dlouho. Píše taky Pavel, za mě je to správný, když dětem nedáme nálož povinnosti a zábavy. Moje dcerky, když se nudí, tak jsou právě kreativní a vymýšlí ty nejúžasnější věci. A z té největší nudy vznikne ta největší zábava a sranda. Pak píše třeba Terka, taky nemám pro děti perfektně naplánované prázdniny. Myslím, že opravdu si děti zaslouží se občas i nudit. Plány se od toho, aby se denně hodinově měnily a trocha nudy ještě nikoho nezabila. Pravda, pravda. Taky píše Luca, určitě zdravá věc. Samozřejmě se tam odráží to, kolik dětem je. My jsme to měli dost jiné, já osobně od 5 let zevlovala sama po vesnici, ale u každého domu seděla babka, která to měla v merku. Každý, kdo se někdy pohyboval v dětství na vesnici, ví, že tak to opravdu je. Vesměs všichni souhlasíte, akorát Láďa píše jedno varování, píše, ahoj, tady Láďa, sice jsem už v té době nebyl dítě, ale měl jsem zlomenou nohu, nechodící sádru, tak jsem se strašně nudil a vznikly z toho dvojčata. Z toho vyplývá, že nemáte nechávat nudit své dospívající děti. Takže prosím vás, do jistého věku úplně v pohodě, od jistého věku na tu nudu hodně opatrně, abyste nebyli babičky, dědečci neplánovaně. Je to naprosto skvělý, díky za všechny reakce, pište dál na 777-937-777, jestli se mají děti nudit o prázdninách. Jednoho z vás už za chvíli odměním voucherem na 5000 korun do House of Fun.

0: Tohle je Ish. Vy posloucháte Hit Radio a Over the Rainbow. My tu řešíme nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit. A v podstatě to vypadá, že to je jeden z mála názorů, na kterém se shodneme téměř všichni, což je skvělý, samozřejmě, tak doufám, že tady po té debatě necháte ty děcka trošku se nudit, jo. Vy jste mi psali samozřejmě spoustu zpráv, děkuju za to. David třeba napsal, ahoj kačí, určitě, pak se totiž vymýšlí s kámošema ty největší pioviny, jsou z toho pak ty nejlepší zážitky a dom se chodí jenom najíst a vyspat, jinak furt ta krásná lítačka po venku. Jo, je to tak, pojďme si říct, že takový to, jak já jsem třeba strkala ruku do mraveniště, to byla nejlepší zábava a nikdy na to nezapomenu. Píše třeba tady taky anonym, teda zatím ještě, čekám na jméno. My jsme se nudili tak moc, až jsme vymýšleli úplné nesmysly. Když si kamarádka zlomila nohu a dostala sádru, přišlo nám to strašně cool. Naložili jsme ji do vozíku a byli jsme přesvědčeni, že to chceme taky. Je tu pak popis, co potom zkoušeli, tak prosím vás, děti, to doma určitě neskoušejte. A Soňa, výborně, díky Soni za jméno. No a samozřejmě jeden z vašich názorů, příběhů, taky odměním voucherem 5000 korun do House of Fun. Vybrala jsem dneska zprávu od Petry. Píše, ahoj, děti by se měly občas nudit, protože se pak donutí vyzkoušet nové věci. Moji synové se doma nudili, tak si šli uvařit. Udělali si domácí hranolky a smažák. Pochutnali si. Říkám, kde je pro mě a manžela. A to prý neudělal, že to vaření je hrozná práce. Ano, takže nuda může přinést i trošku reality do života dětí. Takže Peťo, tobě za chvíli napíšu, gratuluju, voucher do House of Fun je tvůj a ten smažák bych si když tak taky dala. Další voucher zase zítra a za chvilku Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Jsme mladí a neklidní.
9: Jdeme na to!
8: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
10: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
11: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
13: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
14: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
15: Hit Rádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

slíbený Bruno Mars Féteru Hitrádia. Stále hledáme trenéra naší fotbalové reprezentace. Ono to nebude úplně jednoduchý najít někoho, kdo se dobrovolně k tomuhle přihlásí. Ale já si myslím, že bychom to měli vzít jako reality show. Tak my už tady hledáme všechno možné, že jo? Ženichy, nevěsty pro farmáře, talenty různého charakteru, jo? Tak proč nemůžeme udělat reality show Hledá se fotbalový trenér? A normálně se tam může přihlásit úplně každý. A nebo jenom dobře někdo, kdo k tomu má vlohy. To už nechám na těch, co to budou celý dávat dokupy, ale to by mohla být sranda, jo? Teď máme spoustu kontroverzních fotbalistů, že jo? Takže o zábavu nebude nouze, to v podstatě to budou takový vyvolen 2-0, mnohem horší prostě. Co? Jako jestli mě slyší teď někdo, kdo by tohle dal dohromady, já vám klidně pomůžu. A hrozně bych to chtěla vidět. A myslím si, že celý národ, protože my máme rádi fotbal, by si tuhle přehlídku velmi užil. Hledá se trenér reprezentace. Za mě je to naprosto skvělá věc. No a tady už jsou mandraže. A hledá se žena. Tak si to užijte.

a By Your Side. Posloucháte Hit Radio. Kamarádi, děkuju vám za fantastický odpoledne. Doufám, že i vy jste se pobavili u našeho nepopulárního názoru. Moc díky, že jsme si tady spolu dali ty 3 hodinky. Já se pro dnešek loučím, za chvilku 15 hodin čeká vás vaše oblíbená odpolední show. Moc si to užijte, užijte si taky krásný čtvrtek, společně se slyšíme zítra večer v 18.00 u Hit Rádia Klasik. Dáme si opět to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nenechte si to ujít. Za chvilku další z

0: klidně tančete. Je to zdravý, zvedne vám to náladu. Mando Diao, Dance with Somebody, k tomu taky Ale Farben nebo Harry Styles. Tak se mějte krásně, ahoj!
1: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus. Nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus. A kokolíno Gel Wonder Wash 37.

0: ty si to s kámoši stejně užil. Vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na Orlickou, Ústecku ve Vysoký Nýtě. V křižovatce ulic Rokycanova a Jiráskova tady se srazila dvě osobní auta. Projíždíte s opatrností. V Šumperku v ulici Brací Čapku tak tady bourala taky dvě osobní auta. I tady pozor. A na trase z Litomyšle do Svitav před Janovem blokuje provoz nepojízdné nákladní auto. A tady se vytvořila asi 4-kilometrová kolona panečku v opačném směru asi kilometr, takže pevný nervy, šťastnou cestu, no a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kwitner Šimek.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali, na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
1: Rádia.cz Hit Rádio Černá Hora.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. U Trutnovského bojiště zpomalte, je tady 30 kvůli festivalu, přijeli tisíce fanoušků tvrdé muziky, často převlečení do bizarních masek. Užívají si atmosféru a taky netradiční soutěže, jako třeba jízdu v popelnici a nebo soutěž o to, kdo vydrží nejvíc ran holí a dalšími nástroji na holou zadnici. Festival potrvá do neděle. Výstavba mostního provizoria v Pardubicích u mostu kapitána Bartoše, spojujícího Zelené předměstí a Polabiny, pokračuje podle harmonogramu a zatěžkávací zkoušky budou probíhat na konci léta.
5: Věřím, že se nesetkáme s žádnými komplikacemi, že i tyto zkoušky proběhnou zdárně tak, aby 1. září 2026 mohla být převedena jak automobilová, tak veřejná doprava na mostní provizorium, a to v plném formátu. To znamená, že se na něj vrátí jak autobusy, tak trolejbusy.
4: Řekl tady na Černé hoře náměstek primátora Jan Hrabal. Noční honička skončila až v Královéhradeckém kraji. Muž bez řidičáku ujížděl policistům ze Středočeského kraje v kradeném autě. Zastavil ho až zastavovací pás u Kopydlna. Test na drogy vyšel pozitivně a policisté navíc zjistili, že má zákaz řízení až do roku 2030.
1: Fotbalový servis.
4: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Stejně jako fotbalisté Spojených států, Bosnu a Hercegovinu porazili 2-0. Sluníčka si užíváme a ještě budeme. Zítra čekáme taky polojasno až oblačno. Na horách místy přehánky, teploty 24 až 27 stupňů Celsia. No a prakticky takhle to bude až do konce týdne.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Ráno čtvrteční odpoledne přeje Petr Ticháček, startuje odpolední show, no a celý týden vám rozdáváme luxusní hotovky. Jídlo, se kterým se prostě nemusíte párat. Ať už frčíte do kempu nebo na hory, nebo nemáte čas v práci. Sami koukněte na hotovky.cz, no a my vám posíláte skvělý zážitky z dovolený k nám na WhatsApp, takže pište 601 292 444, no a příští hodinku vybereme jedno.

Olga Lounová, jsem optimista, to je dobře. S vámi je Rádio Černá Hora. A když jsme u toho, jak se to říká, život je příliš krátký na to, abychom viděli sklenici poloprázdnou. Tak doufám, že vaše čtvrteční sklenice je plná optimismu. A víte co, zkuste udělat něco optimistického. Třeba usmějte se na prvního člověka, kterýho dneska potkáte. A sledujte, co se stane. Nebo dneska, teď. Snad se nelekne, nebo se nezroutí. Každopádně optimistické odpoledne na Hit Rádiu Černá Hora vám všem. No a tady už jedna páteční. Sice je čtvrtek, ale tady jsou legendární Cure, úžasná věcička, která vás prostě musí hodit do toho optimismu. Tady jsou Cure a Friday, I'm in love, tak pojďme si dát na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Tak to byla Daša Austin na Hit Rádiu Černá Hora, 15. hodina, 15. minuta. No a chtěli byste ochutnat hotovky? Prostě jídlo, se kterým se prostě nemusíte dělat, ať jdete do kempu na hory nebo nemáte čas práci. Prostě jenom rozbalíte, ohřejete a máte super baštu hned připravenou. Ušetří vám to spoustu práce. Sami se schválně koukněte a nakupujte na hotovky.cz. No a my teď ten skvělý balíček rozdáme, nebo rozdáváme celý týden za vaše zážitky z dovolený. Třeba včera vyhrál Luboš, který si pro rodinu na jednu svatbu koupil stan. Nejdřív vypadal, že je velký, a pak se tam vůbec nevešli. Lubošovi trčeli nohy ze dvířek. To je tak kuriozní pohled. No, taky pošlete nějakou vtipnou, zajímavou historku z vaší dovči, od moře nebo z kempu nebo prostě z nějakého výletu. Všechno posílejte k nám na WhatsApp na 601 292 464. Budeme za to rádi. A po 17. hodině jednoho vybereme a tomu nadělíme luxusní hotovky. A za chvilku už luxusní muzika. Alesso, Alex Warren anebo David Koller na Černé hoře.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
6: Daj fuku!
5: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfincar v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfincar.cz/kariéra.
11: olfincar.cz/kariéra.
12: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsegg1866.eu.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát

0: litru za 18,90 až do 7. července. Kaufland.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Alex Voren na Hit Rádiu Černá Hora a ve studiu už mám Hanku Poskočilovou. Posloucháte Hit Rádio Černá Hora a dneska je Mezinárodní den UFO.
1: Koukáš na mě?
0: Koukám na tebe, tak já se stále ptám, z jaké ty jsi planety.
1: Je to Venuše, je taková ta klasika ženská.
0: Ale ty budeš z jiný galaxie. No kdo je podle tebe, největší ufoun?
1: No tak koukám na něj, to je takový největší 1,80 m nebo kolik. Ty jo, myslím si, že politici, to je celá galaxie tam, ne? To je úplně něco jiného.
0: Podle mě tady ztroskotali někde a jsou tady už tisíce let.
1: Spadli prostě do té sněmovny.
0: Kráter, víš, tenkrát tam byl kráter a najednou z toho je ta sněmovna, ten parlament.
1: Je to možný. A nebo třeba mezi matkama, tam je také spousta ufounek, si myslím. Kde myslíš ještě?
0: Mezi matkama?
1: To bys nevěřil.
0: Já si podle mě myslím, že nejvíc UFO je na silnicích, na kruháči.
1: Přímo na kruháči.
0: Tam to lítá jedna raketa vedle druhé.
1: To blázní. No jo, je to pravda, hele, je to tam o nervy, no. Hlavně teďka, když nám začaly letní uzavírky ve východních Čechách, jo. Takže třeba Doubravice, Rybitví, to je úplný masakr. Tam bude ufounu, hele, až. Takže pevné nervy, řidiči. Myslíme na vás, ať už stojíte kdekoliv v koloně, tak jsme s váma.
0: A já se omlouvám, mě už letí raketa.
1: Já jsem to věděla.

0: minút, na Hitrádiu Černá Hora, půl čtyřka, 8 minut. Pěkný odpoledne, doufám, že si ho užíváte i za volantem, doufám, že nikde nestojíte v koloně, nebo že jste neviděli nějaké policejní hlídkování. Patrik nám napsal na WhatsApp měření rychlosti přímo v Žacléři. Bacha na to. Tak dejte si majzláno a budeme rádi i za vaše aktuality z cest. Ty můžete posílat buď hlasovkou, anebo nějakým textem k nám na WhatsApp 601-292-464. Takže pohodička na silnicích, no ať jste kdekoliv s kýmkoliv, no a do té čtyřky je ta nejlepší muzika Dermot Kennedy anebo Ray Dalton na Černé hoře.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Jsme mladí
10: a neklidní.
9: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
11: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
9: V novém zábavném pořadu
10: Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
12: Mami, můžeme jít do Mikylandie.
13: Mikylandie je v Polsku?
12: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
13: To zní skvěle.
12: Taky 50-metrovou ninja překážkou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
13: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikylandia.pl.
14: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července. Legendární festival v nádherném areálu u jezera. Během dvou dnů na dvou stagech se představí Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, Vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
15: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
16: Ne, to je cyklopecka.
15: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
16: Cyklopecky.info.
15: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
16: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
15: Cyklopecky.info.
16: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
15: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
17: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
18: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
19: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
18: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz
20: 21 Pilots Lord

0: snídaní šampionů na Hit Radio. Hit Radio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robbie Williams, pohodička na Hit Rádiu Černá Hora, za minutu 16. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně na Orlickou stezku. Vysoké mýto. Křižovatce ulic Rokycanova a Jiráskova, tady se srazily dvě osobní auta. Pozor. No a na trase z Litomyšle do Světa před Janovem, tady stojí nepojízdné nákladní auto a stále se tady tvoří kolony, už asi 4 kilometry, panečku. Takže opatrně, pevný nervy a budeme rádi za vaše aktuality na 800 1 10 100.
1: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si EnjoyCard. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů nově s medvědy. S EnjoyCard plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. EnjoyCard. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
2: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Rádio Černá Hora.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Solnice ze Dvora Králové nad Labem na Hostinné je ode dneška kvůli stavbě kanalizace ve Verdeku uzavřená. Místní ale kritizují, že se o dopravních omezeních dozvěděli na poslední chvíli a informace si museli hledat sami. Město tvrdí, že všechno zveřejnilo hned, jak to bylo možné. Stavba dalšího úseku D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem jde do finále. Od pondělí musí řidiči zkousnout několik týdnů dopravních omezení, a to kvůli napojení nové dálnice, ale dobrá zpráva je, že po novém úseku se projedou už ve druhé polovině srpna. Nové traily, nové výzvy. V Hořicích otevřeli druhou etapu trailového centra a síť stezek se rozrostla na skoro 7 kilometrů. Na své si tady přijdou jak začínající cyklisté, tak zkušení bajkeři. Radko Gudas zůstává na Floridě. Český obránce podepsal novou 6letou smlouvu v hodnotě 9 milionů dolarů, tedy za zhruba 189 milionů korun. Nové angažmá mají i další Češi, třeba Daniel Vladář míří do Filadelfie, Vítek Vaněček bude chytat za New York Islanders. Kolem 25 stupňů ve stínu se nám běžně točí východočeská maxima, v noci spadneme na 12 až 16, no a zítra prakticky to samé počasí, polojasno až oblačno. Teploty čekáme mezi 24 až 27 stupni, na horách místy takové osvěžující přehánky.
4: Hit Radio Černá Hora.
0: A tuto hodinu budeme rozdávat hotovky. Pište k nám na WhatsApp své příběhy z cestování na 601 292 464.

Pam, pam, pam. S vámi Hit Radio Černá Hora, krásné odpoledne. Už jsme o tom mluvili ve zprávách, já to tady dám ještě jednou, protože pokud máte chuť si pořádně zadrandit na kole, ať už s bandou, kámošů, s rodinou, zkuste nové cyklistické traily v Hořicích, vypadá to skvěle. Teď v úterý otevřela druhá etapa tady těch trailů na severním úbočí takzvaného Hořického chlumu. Síť těch terénních stezek se tím rozrostla na téměř 7 kiláků a teda jako fakt nabízí luxusní tratě pro začátečníky, děti nebo jako zkušený hustý bikery. A teda musím říct, že podle těch fotek to vypadá na úžasný zážitek. Samozřejmě vedle Hořic těch areálů je spousta, tady v okolí třeba Dvůr Králové, v Náchodě, u Trutnova, Hradec, Pardubice. Je to spousty, tak vemte kola, je i příjemnější počasí a užijte si tady tu jízdu. No a bude hudební jízda, Katy Perry, Lady Gaga a tady jsou Aerosmith. Pojďme si je dát na Černé Hoře.

0: S vámi Hit Radio Černá Hora, krásné odpoledne. A máte chuť na vepřové, hovězí, drůbeží, zvěřinu, vegetariánské, bezlepkové, tak tohle všechno jsou hotovky. Prostě jídlo, o které se nemusíte starat, tak jedete do kempu nebo kamkoliv prostě na cesty, rozbalíte, ohřejete, máte super baštu. No a za chvilku rozdáme jednomu z vás, kdo nám napsal nějakou zajímavou zápletku anebo nějaký pěkný příběh cest. Martin píše, já jsem byl s mamkou a starším bráchou na vodáckém táboře na 3 dny. Všechno bylo v pohodě až do posledního dne, protože jsme se vzbudili a celý stan jsme měli plný mravenců. V každém jídle úplně všude. Fuj, no, co je nepříjemný, poďobaný. V tu chvíli jsme nevěděli, jestli se máme smát nebo brečet. No, možná trošku jako zabrečet si, pokud to třeba svědělo. V každém případě pište klidně vaše příspěvky na, k nám na WhatsApp na 601-292-464. No, za chvilku budeme nadělovat tady ty skvělý hotovky a pokud byste si chtěli nafasovat něco, třeba někam vyrážíte, tak se podívejte na hotovky.cz a tam už to bude jenom vonět.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a

0: Hit Radio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Léto v Říčkách jede naplno. Každý den se můžete své stlanovkou vyrazit na kola anebo otestovat místní bikepark. Nechybí horské tříkolky, lanový park ani traily. No a když vám dojde energie, tak to zachrání dobré jídlo a chill na terase místního ski restaurantu. No, Říčky to v létě jistí.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveteránů a letos i přehlídka military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
9: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Kabala Krištof, život je krásný, navíc, když rozdáváme luxusní hotovky, jdeme volat Monče.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tady Petr Ticháček, Hit Radio Černá Hora, Mončo.
1: No.
0: Vy jste si
1: užila... Já vás rád slyším.
0: Já vás taky rád slyším. Tak povídejte, vy jste napsala zajímavý příběh o paraglidingu, že tam vlastně celá vaše banda holek skočila, že to bylo tak jako na hraně, ale pak to dopadlo dobře, tak co se stalo na tý dovolený v Turecku?
1: Měli jsme zaplacený všichni paragliding, už jenom cesta nahoru na ten kopec byla zajímavá, protože jsme jeli nějakou dodávkou, která nebyla ani uspůsobená na tolik lidí, takže třeba moje mamka si děla na kancelářský židli, která byla gumicukama přidělaná k ostatním sedačka.
0: Já jsem čekal na kapotě.
1: Ne. Kancelářská židle taky dobrá. Mm-hmm. No a tak vlastně nám vysvětlovali, jakým způsobem vlastně máme vystartovat, takže si nás k sobě jako připli a že musíme teda ten kousek z toho kopečku se jako rozběhnout, než se ten padák nafoukne. No a právě, že paní před náma se nějako prostě smekla, nevím, a opravdu jí to ten padák se nafouknul a vlastně jí to táhlo za sebou.
0: Ježiš.
1: Takže jsme se trošku jako vylekali, jestli teda takhle to vůbec jako zvládneme, no, aby to nevypadalo stejně u nás u všech, ale dobrý, zvládli jsme to a myslím si, že i mamky si to užili a na to, kolik jim bylo, takže to bylo jako super a že mají zážitek na celý život, no.
0: No tak já si myslím, vidět Turecko z ptačí perspektivy, to musela být nádherná podívaná.
1: Krásný to bylo. Máme i videa, fotky a super, měli jsme kameru, takže jsem si mohla i jako sama sebe natáčet a jo, jako zážitek super.
0: No tak to je dobře, že se nic nestalo. V každém případě, Moni, vy jste napsala svůj zážitek a já tady pro vás mám dobrotu.
1: No je, tak to jsem hrozně ráda.
0: Když se podíváte hotovky.cz, tak tady máte spoustu možností a to říkám jako pro všechny posluchače. A je to hrozně jednoduchý, jo? Máte tam v takovým balíku, ohřejete a máte hned skvělý jídlo, ať jste někde třeba i v oblacích klidně napadá.
1: Perfektní, já už jsem jednou využila, když jsme byli před pár lety, nevím, s malým miminem ještě v Chorvatsku, takže jsme měli sebou, že jsem vařila a letos jdem znova, takže to určitě využiju na dovolenou s dětma.
0: Takže máte to otestovaný.
1: Jo, a jsem spokojená, bylo to fakt jako perfektní, člověk k tomu dělá jenom těstoviny a super rychlej oběd.
0: Takže Moni, užijte si Chorvatsko i s hotovkama, opatrně samozřejmě, krásný léto, no a gratuluju.
1: Děkuju moc.

0: Natalie Imbruglie je Shiver na Hit Rádiu Černá Hora za 3:45. Tak a my se v celou opět podíváme na východočeské vozovky. Máme tady například na příjezdu do Litomyšle směrem od Svitav se vytvořila 3-kilometrová kolona, tak tady pevný nervy. Chápu, že tady v tom, i když není úplně horko brutální, ale teplo je, čekat někde v koloně není úplně příjemný. No a napište nám vy, co se kde děje, nám na WhatsApp na 601-292-464. Klidně nějakou příjemnou pozitivní zprávu a my vám tam přihodíme tu nejlepší muziku. Do pětky Taylor Swift, Linkin Park anebo Mark Ambor.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplast.hk.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete.
6: Náplně hned.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava, vlny, tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Jsme mladí a neklidní.
11: Jdeme na to!
10: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
11: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
12: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autoveterán a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.

0: Černá Hora. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak pozor na příjezdu do Litomyšle směrem od Svitav, tady se vytvořila asi 3-kilometrová kolona. Dejte si pozor. A ještě nám zavolal Koudy.
1: Dejte si pozor, v Trutnově je ten festival, tak přes bojiště opatrně, motají se tam lidi, chodějí sem a tam, je tam omezená rychlost a se nestane nějaký průšvih. Dobrý dolet, čau Koudy.
0: Takže opatrně na bojišti, šťastnou cestu vám všem a případně volejte na 800 1 10 100.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Využijte nejlepší nabídky Speny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
5: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
6: Je tady celá novinky Královéhradeckého kraje a Hanka Poskočilová. Do Náchodské nemocnice míří robot. Robotický operační systém, který posune tamní chirurgii na vyšší úroveň. Pacientům přinese šetrnější zákroky s menší ztrátou krve, nižším rizikem infekce a rychlejší rekonvalescencí. Robot bude využíván třeba při operacích žaludku, kýly, prostaty a nebo gynekologických zákrocích. V centrálních sálech už má připravené své místo. Kraj i nemocnice ho označují za velký krok vpřed v moderní medicíně. Dodání přístroje má trvat 8 týdnů. Konec nekonečného hledání místa na zaparkování. V Trutnovské nemocnici začala stavba parkovacího domu. Ten schová 276 aut.
7: To je stavba, která ulehčí tady okolním ulicím, pomůže našemu zdravotnímu personálu, lékařům, hlavně našim pacientům zaparkovat a dobře se zorientovat v naší nemocnici. Ale já to beru symbolicky jako další start, další investice Královéhradeckého kraje v Trutnovské nemocnice.
6: Řekl náměstek hejtmana Jan Kříž a dodal, že stavba potrvá zhruba 15 měsíců a vyroste přímo v areálu nemocnice. Hejtman Petr Koleta ještě zmiňuje další plány v Trutnově.
8: Nás v krátké době čeká další velká významná, tentokrát už přímo zdravotní investice tady v Trutnově, a to bude výstavba nového urgentního příjmu za cirka 400 milionů. Tady ta stavba je asi okolo 200 milionů korun z daní. Super, nikdo nemůže říct, že neinvestujeme do zdravotnictví a přeju Trutnovu, aby se tady dařilo, aby dělali nejlepší péči zdravotní pro naše občany.
6: Nemáte práci? Královéhradecký kraj hledá nového ředitele nebo ředitelku protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové. Dosavadní ředitel Petr Lochman končí na konci srpna. Přihlášky do výběrového řízení můžete podávat do 29. července. Stanice dlouhodobě funguje v omezeném režimu, a to kvůli nedostatku personálu. Kraj hledá cestu ke zlepšení jejího provozu. No a nabídkou pracovního místa končí tady na Černé Hoře další novinky Královéhradeckého kraje.
0: Počasí zítra bude příjemně oblačno, polojasno, přehánky velmi výjimečně, no a teploty do 25. Tak to už se dá.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: 23 minuty po 17. hodině, zdraví Petr Ticháček a jdeme na muziku a hned z úvodu Činasky každý ráno. Teď odpoledne na Černé Hoře.

To byla Miley Cyrus na Hitrádiu Černá Hora. Krásné odpoledne. A před námi už je Shakira a Zoo. A když jsme u toho zoo, tak pozor. Safari Park ve Dvoře Králové slaví 80, to asi už víte. A jako dárek vy všichni dostáváte mimořádný vstupný. Až do konce prázdnin můžete do té naší východočeské Afriky vyrazit pouze za 80 kaček od 17 hodin. Což je vlastně i velká výhoda, protože jsou příjemnější teploty, když je brutální horko, aktivnější zvířata, k tomu dostanete plný servis. Tuším, že pavilony jsou otevřený do 22. hodiny. Prostě letní časy v Safari Parku ve Dvoře stojí za to. Tak vyražte klidně i dneska s bandou kámošů, s rodinou, je to na vás, za 80 kaček je to super. Doporučuje Hitrádio.

0: Tak tohle byl Sunblock, švédský projekt. Melodie z pobřežní hlídky, to jste asi poznali v takovým rychlým klubovým plážovým hitu. Teď na Hitrádiu Černá Hora. Mimochodem, i ten klip je takovej pěkný, plážovej, odvážnej. Možná vzpomínáte, možná si ho pusťte na občerstvení. Modelky v něm svůdně pouzují na pláži, opalují se, provádějí takový komický předstíraný záchranný práce a tancují na pláži. Prostě takový příjemný letní občerstvení. Koukněte na to a za chvilku už Tom Walker anebo Silver. Na Černé hoře.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
8: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotiv firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
10: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více info v restauracích.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Děčíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport.jičín.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.

Užíváte si čtvrteční odpoledne na Hit Rádiu Černá Hora. Parádní den přeje Petr Ticháček. No a prázdniny jsou roztočený, jede to v plný síle. A možná se právě teď chystáte na dovču nebo balíte děti někam do kempu na tábor. No a s tím jsou spojeny i takový ty cestovní rituály. Možná se v tom poznáte, že jo, klasika, řízky v alobalu. To musí být. A nebo musíte být na letišti 4 hodiny předem a pas kontrolujete každých 5 minut. A do toho vytisknul si letenky, jo? Nebo dáváte věci do ruliček, nebo je prostě naházíte do kufru, skočíte na něj, aby šel zavřít. Potom tady je taková klasika, to má spousta z nás. Gastro na koupáku, smažák, hranolky s tatarkou a kofola. No prostě každý to máme jinak. Třeba já miluju symbolický pivko na letišti. Jo, v tu dobu to ze mě všechno spadne a vím, že je přede mnou relax a pohoda. Každopádně, ať to máte jakkoliv, užívejte si léto, dovču, pořádně si odpočiňte, hoďte nohy nahoru. No a nejlíp s Hit Rádiem Černá Hora. Před námi Poetika a tady už Silver.

0: Kamarád na Hitrádiu Černá Hora. Parádní odpoledne. No a po 18. hodině Hitrádio Klasik. Dneska je takovej vlastně malý pátek. Možná budete večer grilovat, nebo někam půjdete k vodě, nebo se jen tak rozcapíte na zahrádku, nebo někam na pivko. Tak na vás. V každém případě po 6. Hitrádio Klasik nejlepší hity za posledních 30 let. Vidím tady namátkou Ugly Kid Joe bude, Cool and the Gang, Madonna, Anaka, Rick Astley, prostě starý dobrý flákoty, který vás nikdy neomrzej. Takže buďte s námi, užívejte tu nejlepší muziku. No a my jsme Hitrádio Černá Hora. Díky, že jste nám věrní, my budeme taky.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
4: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
5: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
4: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
6: Shakespeare v Litomyšli. Od 7. do 10. července se krásné prostory 2. nádvoří Litomyšlského zámku a Smetanův dům opět promění v jeviště plné emocí, humoru i velkých příběhů. Festival zahájí zimní pohádka Williama Shakespearea v podání letních shakespearovských slavností. 4 dny, 5 špičkových divadelních představení. Program a vstupenky na shakespearevlitomyšli.cz. Těším se na vás. Váš Michal Isteník.
7: Na představení vás zve drogérie Teta, hlavní partner.
8: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s
11: náplně hned.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
13: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
14: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
13: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
14: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
13: Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Společnost Elplast hledá do své provozovny v Trutnově Bohuslavicích šikovného elektromechanika, elektrotechnika. Požaduje elektrovzdělání, schopnost orientace v technické dokumentaci a ochotu učit se novým věcem. Životopis posílejte na martin.trnovský@elplasthk.cz.
16: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na příjezdu do Litomyšle směrem od Svitav. Tady se vytvořila asi 3-kilometrová kolona, tak tady počítejte se zdržením. A potom ještě na trase z Vrchlaví na Trutnov u odbočky na Černý důl. Tady v pravém pruhu probíhají práce na silnici, takže i tady si dejte pozor a těch prací je víc. Takže pevné nervy a vaše dopravní info volejte na 800 110.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv Přelci Daňková. Transfuzní stanice se během léta potýkají s nedostatkem dárců krve. Těch chodí v tuto dobu jen polovina, může za to také cestování. Lidé jsou na dovolených, ale po návratu z některých zemí platí až několikaměsíční karanténa. Po návratu z Egypta nebo Maroka jde o 3 měsíce. V případě Dominikánské republiky je to až půl roku. Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí, řekl dnes v rozhovoru pro Deník CZ premiér Andrej Babiš. Ačkoliv jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Pavel podle premiéra dělá kampaň za své znovuzvolení. Bouřky a deště, které prošly přes Česko, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a nikde nepršelo skoro vůbec. Na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho. Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do 3. kola Wimbledonu. Turnajová 21. dnes na londýnské trávě porazila mladou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále zítra narazí na Rusku Samsonovovou.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: V průběhu noci skoro jasná polojasná obloha od severozápadu, na frontě přechodně více mraku a slabý déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů a přes den čekáme polojasno s kupovitou oblačností. V jihovýchodní polovině území většinou pod mrakem a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: 18. hodina odbyla, je to tady, startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

1992, nedaleko Santa Barbary, tehdy Ugly Kid Joe, americká partička, vydala singlovku Everything About You. Tohle odstartovalo dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď Kool & The Gang, partička, která má na triku dvě ceny Grammy, taky hvězdu na hollywoodské Walk of Fame, no a v roce 2024 byli dokonce uvedeni do rock'n'rollové stíně slávy. My si od nich právě teď na Hit Radio nabídneme Cherish. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Tak mějte.

0: hodně roztančená, hodně energická, hodně pozitivní je Kim Appleby. Tohle je hitovka, která neumírá. Don't worry. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, plný toho nejlepšího z minulosti. A co bude dál? Tak taky další dáma, česká, Anna K. Nebe, to je jeden z těch největších hitů, který v kariéře naspívala a který pro vás máme v Hit Radio připravený. Playlistu nabídneme taky Brandy a Ray J, a nebo Eric Carmen, Hungry Eyes, i na to se můžete těšit. Velká romančárna už je za pár minutek tady na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 50 vojáků, jeden tank, jedno letadlo a Finsko roku 1944. Přijďte zažít příběh mužů, kteří se nevzdali. Na dnech vojenské historie v Králíkách. V sobotu komentovaná bojová ukázka a jízdy v BVP. V neděli v Těchoníně Četnické muzeum, detektivní hra, střelnice a další. O víkendu 4. a 5. července. Více na armyford.cz.
3: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Děčíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do akvacentra. Více na sport.jičín.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

to už je legendární písnička Another Day in Paradise. Originál pochopitelně od Phila Collinse, to se psalo rok 1989. Tak každopádně v roce 2001 nový zvuk a taky nový život této písni vdechla dvojice Brandy a Ray J. Tak tedy Another Day in Paradise v této verzi jsme je připomněli teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, který nás vrací zpátky v čase. My lovíme v hudebním archivu, nacházíme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tohle je další důkaz toho, že hudební archiv je skutečně nekonečný. A další velký poklad, Rick Astley, Together Forever.

0: a skupina Heartbreakers Into the Great Wide Open. Legendární věc. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z minulosti. My pro vás máme jedno hvězdné jméno za druhým. Pokračovat totiž bude fantastická švédská partička Roxette a silný hlas Marie Fredriksson v písni Spend My Time. Velká romantika, taky velká pohoda. Je to pro vás máme do příštích minut. Stejně jako Vanessa Amorosi nebo Mariah Heat. I to je projekt, který v playlistu nesmí chybět. Tak takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Strhující souboje a víkend plný adrenalinu, to je mistrovství Evropy v autokrosu v Nové Pace. 4. až 5. července mistrovství Evropy v autokrosu Nová Paka. Předprodej vstupenek na qrticket.cz. Generálním partnerem je Kvitner Šimek.
6: Den obce vítězná. 4. července v rámci obecních oslav vystoupí Vítězňáček, Melody Makers, Petr Kotwald, Kateřina Maria Tichá, Sindl X, Pem Rabbit, Michal David, konec konců a také polský heligonkář Piotr Vyrostek. V doprovodném programu vystoupí Laser Girl Vanessa a Patrik Jandejsek z Hula Hop Show. Pro děti je připraven kouzelník, divadelní vystoupení, zábava i pouťové atrakce. Po celou dobu jarmareční prodej. Samozřejmostí je již tradiční traktoriáda, přehlídka autovet a letos i přehlídka Military. Na závěr akce pestrá soutěž o ceny a ohňostroj. Srdečně vás opět zvu jako moderátor této akce do vítězné 4. července na Den díků vzdání. Těším se na vás, Honza Čenský.
7: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
8: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
9: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. Tohle byla Martika, která nás dovedla k 19. večerní.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nachystaná partička premiér. S vámi Michal Pospíšil.

Control, to je hit, za kterým stojí Laura Branigan. Tohle byl jeden z nejikoničtějších popových hitů 80. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 1993. V jeho závěru švédští Basic Elements obohatili hudební scénu i singlovkou The Promise Man, která se v roce 1994 objevila taky na jejich desce Basic Injection. Hrajeme na Hit Radio Classic.

0: Tohle jste určitě poznali. Gorillaz, i takhle zní čtvrtek na Hit Rádiu. A v příštích minutách vyrazíme se do Itálie za zpěvačkou Sabrinou, výraznou postavou hudební scény, zejména z konce 80. Na triku má řadu hitů, my si dáme Boys od Everlast, to bude What Is Like. Jo, velká pohodička, na tohle se můžete těšit. V plné parádě už je za chvíli. Dobrý večer z Hit Rádia.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
3: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
2: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík

Ale jsou nezaměnitelní Imperio, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme možná teď někomu k večeři, tak ať chutná to nejlepší z 80., 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry i jazyky, ten další je v podstatě takovou kombinací česká skupina Monkey Business a jejich anglická věc Ma

Michael Melis, tohle jsme hráli na Hitrádiu. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. Je s tohle opravdovou klasikou. Krásná věc, znáte ji z Lvího krále. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Tohle se nikdy neoposlouchá. Tak v kompletním znění na Hitrádiu ještě do konce této hodiny.

0: rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Před 160 lety tu hřměla děla a bojovali vojáci. Připomínáme si bitvu, která změnila Evropu. Letos na Velkém náměstí v Hradci Králové zahrají v rámci vzpomínkového programu Filharmonie Hradec Králové rozhlasový big band Gustava Broma a zaspívá skvělá Daša. Zažijte historii i kulturu. Od 3. do 5. července Hradec Králové a Chlum. Více o programu na koenigsgratz1866.eu.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Mami, můžeme jít do Mikelandie.
2: Mikelandie v Polsku?
1: Jo, mají tam spoustu nafukovacích člunů, skluzavky a obřího dinosaura.
2: To zní skvěle.
1: Taky 50-metrovou ninja překážkovou dráhu, bludiště a bazény s loděmi.
2: A klidně tam můžeme oslavit tvoje narosky. Je to kousek v Levinu, jen 15 kilometrů od hranic. www.mikelandia.pl.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer přeju.

Tohle je rodačka z Detroitu, Diana Ross, která svou kariéru začínala v dívčí skupině The Supremes. Na Hit Radio jsme si teď nabídli něco z její solové tvorby, hitovku Chain Reaction. Čtvrteční večer je v plném proudu, už jich máte Hit Radio Classic. To je plné těch největších hudebních vzpomínek a pro některé nemusíme cestovat ani daleko do zahraničí. Zajedeme si teď jenom kousek na Slovensko. Palo Habera, postava, kterou určitě dobře znáte, a dobře, budete znát i písničku, kterou dodnes hraje se svou skupinou Team. A víte co? Palo si ji rovnou představí sám. Je to

0: legendární Stinkyho, nezaměnitelný hlas jste určitě poznali. Hráli jsme si All the Time. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Robin Gibbs s hitem Juliet, dokonce Pink Floydi jsou na chystaní Another Brick in the Wall. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak díky, že ladíte.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

slibovaní Pink Floyd. Jo jo, taky tohle jsme vám hrali na Hitrádiu Another Brick in the Wall. A teď něco rychlejšího. Pamatujete si na španělskou partičku Las Ketchup? Tu dali dohromady tři sestry, Lola, Pilar a Lucia, dcery významného španělského flamenco kytaristy, který se říkal El Tomate. Od toho právě vznikl ten název skupiny Las Ketchup. Absolutní zlom kariéry přišel v roce 2002. Vydali tehdy jeden z nejzásadnějších letních hitů roku, který zní pořád naprosto skvěle.

0: Lonely, to je v podstatě taková charakteristika roku 1997. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Přitvrdíme. Na Hitrádiu už za chvilku vyrazíme taky směr Finsko. Prostor dostane skupina Rasmus s legendárním kouskem No Fear. Nebude chybět ani Erik a Barbara s hitem Sen. I to do konce hodiny určitě stihneme. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Tak to je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hitradio Classic, to nejlepší z 80., 90. a z období milénia. Vám budeme hrát zase zítra mezi 18. a 21. hodinou, tak si nás nalaďte, pokud chcete zažít opravdovou chvilku nostalgie. Za chvilku na Hitradio další skvělé hity U2, Jelen, Rieb, DJ Snake, to je jenom malý výčet toho, co vás čeká. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Hitradio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hitradiu.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: It's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

0: trička, rata, tada, da, da, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 lucerén s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohra, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.